0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděla jsem život

učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Hel.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity hříšné Bolero, Jezebel nebo promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice. Kdejsi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: ze mě
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení, zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě a to, když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky
1: no tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls, a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt devíti ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali. A teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Ty kolem, a teď jsem takhle...
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, takhle to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako, co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala,
0: ne.
1: Ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Ha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těhle těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Play Girls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám, Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé

0: sobotu i neděli.
1: Vám taky.
0: Naslyšenou.
1: Vám taky.
0: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
2: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco převezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. A říká, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry. Jo, normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo, mamo. Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. To bylo někde v Rumunsku, hnal člověk nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyt, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, těžu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se po 20 minutách přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný, zase se přikryl a oni ty krůty šli za 2 hodiny zpátky domů.
3: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady já nás zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci jako já připomenu, když si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu na přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Ještě,
0: tak bez vás. Tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli. Pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní. Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A. Zlatý fanouš, za B. Zlatý Amos.
1: Ježišmarja. Já bych řekla fanouš.
0: Ne, Zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí, let s čem si jen
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, to já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer, takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: chlapákama. A chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou nebo Bohumila z Prahy 9 nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teďko děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na

0: vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
1: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
2: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Já jsem příchod do služby.
3: Dejte si pohov, Snaživec.
2: Zaplať pán Bůh.
3: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
2: Jo, jo, jo.
3: Snaživec.
2: Ano.
3: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
2: Všecko je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
3: Volavku máte?
2: Co?
3: Volavku máte?
2: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
3: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
2: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
3: Jo, jo, jo, jo.
2: A už by tady měla být?
3: Kde je, kde je?
4: To jsem! Aranka Kurucová!
5: To je vola!
4: Ajde, stejte! Pán major, co je to ta volavka?
3: Kurucová,
4: no?
3: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
4: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
3: No ty ho musíš chytit.
4: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
3: Kurucová, klid.
4: My ti to
3: tady se Snaživcem ukážeme.
4: A ukážete? Za co mám chytit, ano. Ukážete? Tak já si zatkám.
3: Ne.
2: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
4: Osepíš.
2: Ano.
4: Os nezažil.
3: Kurucová. Kurucová.
4: Ano, pardon. Už se sousedí.
3: Počkej s tím. Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
4: No jasně.
3: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
4: No jasně, našemu Férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
2: ale
4: jste ještě neviděl.
2: Ale ne, Kurucová,
4: ale jo.
2: To byla jiná situace.
4: To byla nádherná šikička.
2: To jsi byla ještě plátaný. Kriminální živel.
4: No to už nejsem.
2: No to už nejseš.
4: Já už nejsem kriminální.
2: Pak jsi začala spolupracovat. Pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů?
4: To jsme udělali.
2: No? To si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
4: To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
2: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
3: Dobré.
4: Tak,
3: pojďme do akce. A
4: to jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
3: Potom, Kurucová.
2: Nerozdávej se nám v malej.
3: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
4: Ty peníze ležej, prosím.
3: Kurucová, ale...
4: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
0: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
1: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
0: to je,
1: veliké.
0: To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
1: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
0: No Panenka,
1: Panenka.
0: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
1: No, tak Panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás. Mějte se hezky.
5: Dobrý den.
1: I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli.
6: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. Ale už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sleduj, takže sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, utrošku pomoct.
10: Víc jedu na plnej plyn, pane Marek.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, co tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo, deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná, no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě.
8: Tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
9: Já jen zlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale,
10: major.
8: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí? Fero!
8: Kurucová.
9: Schováš, pojď si dáno!
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
8: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti kábly.
8: Pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Já.
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Teď já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Snaživec. To je názorná akce, pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne,
9: vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názor na akce, snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit, tak. Hlavička, Kurucová, snaživec,
9: zase akce. Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
11: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koukná, vidím ty kráviny, co tady
8: říkáš. No, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec, on takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: ale nech toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie,
3: no
1: u Marie ježiš, samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Skliněná
1: zavře oči,
2: mísa.
1: Zavře oči, jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak, tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já čti. Já to rovnou, jo.
5: Čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Pač, zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Prosím, já tady čtu, jak je líbo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak no. Od začátku. Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: V 75. Minutěm,
4: ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo,
3: někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: No. Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Dopravu v Lovosicích zkomplikuje stavba kruhové křižovatky, práce začnou dnes. Liberecká univerzita a Severočeské muzeum se dohodly na spolupráci. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje ojediněle s přehánkami a teploty 17 až 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Lovosicích postaví stavbaři novou kruhovou křižovatku. Práce za zhruba 38 milionů korun začnou na silnici první třídy číslo 15 v místě skřížení s Terezínskou ulicí dnes. Jsou rozdělené do etap a vyžádají si postupné uzavírky v okolí křižovatky. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Nová okružní křižovatka zlepší přehlednost dopravní situace a usnadní napojení dopravy z centra města i z průmyslové a nákupní zóny. Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od kruhového objezdu u Kauflandu na Libochovice a přes kruhový objezd u Prosmyk.
0: V Liberci chtějí více spolupracovat místní univerzita a Severočeské muzeum. Uzavřeli proto memorandum. Výsledkem chystaných projektů by měl být stálý videomapping na muzejní zdi, venkovní galerie nebo obnovená ročenka architektury. Informoval o tom mluvčí univerzity Adam Pluhař. Videomappingovou projekci na jedné zdi by chtělo muzeum ve spolupráci s univerzitou mít ještě letos. V Dolní Poustevně na Děčínsku začala oprava kulturního domu za 60 milionů korun. Hotovo má být ke konci roku. Po dokončení prací bude dům podle nezávislého starosty Roberta Holce sloužit jako kulturní centrum pro obyvatele, zázemí pro seniory a pro dětské kroužky. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit. Jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad.
1: Počasí.
0: Ráno ještě čekejte na jihu kraje zmenšenou oblačnost, jinak bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje ojediněle s přehánkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na severovýchodě kraje 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 mezi 28. a 29. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem, to je před Roudnicí, stojí tam nákladní auto s poruchou. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 5 od Zuzky Zejdové a já vám přeju pěkné pondělní ráno z Českého rozhlasu Sever. Dnešní datum je 15. červen a právě o něj půjde za chvilku v našem kalendáriu, ve kterém s Petrem Jungmanem probereme zajímavá výročí. A pak se podíváme do Liberce, konkrétně do paláce Líby, kde je velmi zajímavá výstava, která se jmenuje Zrada, zločin a trest a pojednává o Karlu Hermanu Frankovi. Víc si řekneme před 17:30. Teď ale písničky, které nestárnou. Marcela Holanová nebo Rangers.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Ráno tu opravdu máme, je 5 hodin a 10 minut a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Pondělí, start nového týdne, a tak se můžeme na dnešní datum trochu podrobněji podívat společně s Petrem Jungmanem. Je tu kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové. V roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev Tu-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli vzít policii? Teď máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí na severu Čech, tak aktuální teploty mezi 8 až 11 stupni Celsia. Na radaru vidíme drobné přehánky, třeba v okolí Žatce, sem tam nějaká kapka. A ona to vlastně říká i předpověď. Zmenšená oblačnost, jinak oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer očekáváme ubývání oblačnosti i srážek a nejvyšší denní teploty 17 až 20.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, tak tohle byly Činasky a my teď míříme do Liberce. Zrada, zločin a trest, tři fáze života Karla Hermana Franka, bývalého státního ministra pro protektorát Čechy a Morava. Toho představuje výstava v paláci Liebig v Liberci, součástí jsou kromě jiného také dobové artefakty ze Severočeského muzea. Výstava potrvá do 8. srpna, vznikl k ní taky komiks pro mladé čtenáře.
1: Výstava je uspořádána v rámci

0: jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí.
1: Tak se můžeme přesunout do další místnosti. Tady už nás příběh vede od zrady ke zločinu.
2: Na nás hned na první pohled zapůsobí nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
3: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
2: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života. Tady to má mapovat vlastně ty jeho zločiny. Je úzce spjat s vypálením lidic, ležáků.
0: Karl Hermann Frank vlastně začínal tu svoji v uvozovkách kariéru právě v Liberci. On byl vlastně jmenován zástupcem Konráda Henleina zde v Liberci, kde byla vlastně sídlo sudetské župy. Později Reinhard Heydrich povolal Karla Hermana Franka. Měl běžně na starosti zatýkání československých občanů, deportace židů.
1: Jakým způsobem byl ten jeho zločin potrestaný, se teda dozvídáme ve třetí místnosti.
0: Dominantním prvkem ve vitríně je vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven.
3: Doplňuje Michal Dufek z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut bude 17:30 a na Českém rozhlasu Sever uslyšíte další zprávy od Zuzany Zajdové. Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudetských Němců. I o tom tedy ve zprávách, které tady budou přesně o 17:30.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jim chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudetských Němců. Odhalení bude dnes ve 14 hodin na rozhraní ulic Heroutova a Českokamenická. Tam po druhé světové válce vznikl internační tábor pro tehdejší německé obyvatele města. Připomněl to historik Michal Rádl. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje letos utratí zhruba 600 milionů korun za opravy mostů a silnic. Kromě pokračování rekonstrukcí dvou velkých mostů přes Labe v Ústí nad Labem a Roudnici patří letos k největším stavebním akcím kraje, například rekonstrukce mostu Vertyni nad Bílinou. Na mistrovství světa ve fotbale Německo porazilo Curaçao 7-1. Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 a Ekvádor podlehl pobřeží Slonoviny 0-1. Ráno ještě čekejte na jihu kraje zmenšenou oblačnost, jinak bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 na 45. kilometru ve směru na Prahu. Máme hlášenou nehodu nákladního auta, překáží na silnici. Se zvýšenou opatrností ale projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v půl šesté od Zuzky Zejdové jste slyšeli, tak pěkné ráno. Za chvilku vás pozveme k poslechu dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka a zjistíme, kdo bude hostem Oskara Hesse. Pak pro vás budeme mít také babské rady a tentokrát prozradíme, proč by neměl chybět polníček. A samozřejmě jsou tu i písničky, které nestárnou, takže připravený Jiří Korn a teď už zpívá Věra Špinarová.

0: To byl Jiří Korn. My pro vás od června vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. A moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Tím jeho dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš. A tady je malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Takže se těšte dneska po 13. hodině Osobnosti Česka a Radek Jaroš v našem vysílání. Za chvilku něco o počasí.

0: počasí.
1: Za minutu už bude 6:45, tak jaké máme počasí. Aktuální teploty od 10 do 12 stupňů, na radaru žádné srážky. A předpověď tam mluví o tom, že můžeme čekat zmenšenou oblačnost, oblačno, večer pak ubývání srážek a oblačnosti. A přes den se může objevit nějaká ta přeháňka. Teploty na začátku tohoto týdne příliš vysoké nebudou, 17 až 20 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený na Českém rozhlasu Sever. Teď je 5 hodin a 48 minut a my tu máme další vydání Babských rad. A tentokrát prozradíme, proč by v našem jídelníčku neměl chybět polníček.
1: Babské rady.
2: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Samozřejmě sanitka a na Českém rozhlasu Sever už se chystají také další zprávy, protože se blíží i 6. hodina. Se 6. hodinou Zuzka Zejdová řekne třeba to, že v České Lípě dnes chystají připomínku odsunu původních německých obyvatel. Víc ve zprávách 6 hodin. Počkejte si na ně.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Krajští silničáři plánují na léto opravy silnic a mostů na Litoměřicku, Děčínsku nebo Chomutovsku. V České Lípě dnes chystají připomínku odsunu původních německých obyvatel po druhé světové válce. Ministr Klempíř z motoristů se odpoledne setká se zaměstnanci, kteří přecházejí na ministerstvo kultury z úřadu vlády. Bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Opravy na silnicích nižších tříd letos chystá krajská správa a údržba silnic. Celkově kraj vyčlenil na opravy mostů a komunikací 594 miliony korun. Necelá čtvrtina z této částky je určená na opravy mostů.
3: Mezi největší akce krajských silničářů patří například rekonstrukce mostu v Jiříkově na Děčínsku, oprava povrchu silnice mezi Úštěkem, Habřinou a obcí Dolní Vysoké na Litoměřicku a nový povrch získá také silnice na křižovatce mezi Krištofovými Hamry a Měděncem na Chomutovsku. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudeckých Němců. Odhalení se koná dnes ve 14 hodin na rozhraní ulic Heroutova a Českokamenická. Tam po druhé světové válce vznikl internační tábor pro tehdejší německé obyvatele města.
4: Jde o součást česko-německého dne, který spolupořádá Českolipské vlastivědné muzeum a galerie. Historik Michal Rádl uvedl, že mezi pozvanými jsou i němečtí pamětníci takzvaného divokého odsunu před 81 lety i jejich potomci. Od 16:30 bude ještě druhé setkání v parku na rohu ulic Moskevská a u Kartonky. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů sobě. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně 5 záchranářů, dalších 5 jich je zraněných. Podle ukrajinského ministra vnitra Ihora Klimenka je ale hlavním terčem dnešních ruských útoků Kyjev. Tam zatím hlásí úřady 10 zraněných, nejméně 3 z nich jsou podle starosty Vitalie Klička ve vážném stavu. Bez elektřiny je v hlavním ukrajinském městě přibližně 140 tisíc domácností.
5: Sport.
1: Němečtí fotbalisté si ve svém zahajovacím utkání na světovém šampionátu v Zámoří zastříleli a porazili Curaçao 7-1. Japonsko na úvod remizovalo s Nizozemskem 2-2, pobřeží Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0.
5: Počasí.
1: Teď ráno ještě čekejte na jihu kraje zmenšenou oblačnost, jinak bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na severovýchodě kraje 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor na dálnici D8 na 45. kilometru ve směru na Prahu u Lukavce. Máme hlášenou nehodu nákladního auta, překáží na silnici. Se zvýšenou opatrností ale projedete.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 6 od Zuzky Zejdové. Za chvilku nás čekají další z kriminálních případů ze severu Čech a tentokrát varování policistů před dalšími kyberpodvody. Před 6:30 si uděláme procházku do růžové zahrady Děčínského zámku, kde už jsou nové fontány a dosud nepřístupné balkonky a bašty a pozor, kvetou historické odrůdy růží, jak uslyšíte v naší reportáži. Teď už ale písničky, které nestárnou, Olivia Newton-John nebo Petr Novák.
8: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Kyberpodvody patří mezi nejčastější trestnou činnost, kterou dnes policisté řeší. A právě proto připravili ústečtí policisté nové preventivní video, které upozorňuje na nejběžnější triky internetových podvodníků. Ti často zneužívají strach, časový tlak nebo důvěřivost lidí a vydávají se třeba za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Cílem kampaně je připomenout, že nejlepší obranou zůstává zachovat klid, nic neřešit pod tlakem a každou neobvyklou žádost si důkladně ověřit. Video se objeví nejenom na internetu, ale taky v kinech a na dalších veřejných místech po celém Ústeckém kraji.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Máme 7:15, jaké je počasí na severu Čech, tak aktuální teploty nejčastěji od 10 do 12 stupňů Celsia. Pohled na radar nám říká, že zatím v tuhle chvíli nikde neprší, ale předpověď. Ráno ještě zmenšená oblačnost, ale pak už znovu oblačno, hlavně na horách a na severu kraje se budou objevovat přehánky a znovu k večeru očekáváme ubývání oblačnosti a také srážek. Nejvyšší denní teploty příliš nahoru nepůjdou, budou se pohybovat jen mezi 17 až 22 až 20 stupni Celsia. No a pojďme se ještě podívat na zítřek. To počasí bude vlastně velmi podobné, i když na druhou stranu můžeme čekat už sluníčko, skoro jasno až polojasno, ovšem odpoledne opět déšť nebo přehánky a teploty začnou pomalu stoupat, protože zítra se můžeme dostat na 21 až 24 stupňů Celsia, jinak ten závěr týdne možná i tropický. Víc si o tom řekneme už za půl hodinku přímo s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Míříme křížem naším krajem a tentokrát nás kroky zavedou do růžové zahrady v Děčínském zámku. Ta prošla tříletou rekonstrukcí. Takže přibyly vodní, přibyly také architektonické prvky a my se můžeme její krásou pokochat s redaktorkou Evou Bucharovou a taky ředitelkou zámku Miroslavou Poskočilovou.
2: Novinkou jsou určitě zpřístupněné bašty, což bylo vlastně opevnění, které se tady v zahradě budovalo na počátku 19. století v souvislosti s napoleonskými válkami v Evropě. Tyto bašty byly ještě před 2 lety úplně uzavřené, protože edikulace

0: Ta konstrukce je zpřístupnění prostoru, odkud ten pohled nejenom na Růžovou zahradu, ale i dolů do Křížové ulice, do takového kulturního centra města je opravdu krásný a pro děti nějaký úplně nový.
1: A ještě jste mi říkala něco o balkoncích Romé a Julie.
0: To je můj název. Zpřístupnili se směrem na tu jižní stranu balkonky z Růžové zahrady, kterými lze vlastně vstoupit nad dlouhou jízdu a obdivovat vlastně taky monumentalitu 292 metrů dlouhé přístupové cesty na zámek.
1: Pojďme k růžím a třeba i jiným kytkám.
0: U té flóry, která se sem navracela, tak se podařilo dohledat osazovací plány historické, takže z toho pan architekt docent Tomáš Effler vycházel. Dneska se tady nacházejí dokonce i historické odrůdy, zhruba 16 historických odrůd podél tady té balustrády. Ty ostatní růže, kterých je tady dneska asi 600, dělí se na stromkové, keřové a zároveň popínavé, jsou v té pestrosti vlastně sem sázeny proto, aby to dodalo takový dojem bohatosti, barevnosti, ale zároveň vůně. Já si myslím, že i když tady stojíme spolu kousek od těch růží, tak ta vůně je jejich opravdu jako silná a příjemná.
1: Ty růže kvetou jenom v určité období, jenom jednou třeba za sezónu, nebo kvetou víckrát?
0: Tyto růže jsou tady vlastně poprvé, teď v květu, takže my uvidíme, jestli

Zpívala Eva Farná, za 5 minut už tu bude 6:30 a to znamená, že uslyšíte další aktuální zprávy, které pro vás chystá Zuzka Zejdová. Co se dozvíte? Třeba to, že je ode dneška uzavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. A ten důvod? Na ten si počkejte, za malou chvíli tedy další aktuální zprávy. Tak tedy pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever i dnes při pondělku.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednáním zkušenost třetina mladých, hlavně ženy. Výstavbu nové solární elektrárny za 6 milionů korun zahájila Dolní Poustevna na Děčínsku. Jak uvedl nezávislý starosta Robert Holec, několik panelů a jejich příslušenství umístí na budovu sportovní haly. Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 1/35 je ode dneška zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Dopravní omezení má trvat 2 týdny. Zrušením televizních a rozhlasových poplatků se dnes bude zabývat vláda. Změna zákona by převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ministři by měli rozhodnout, kolik peněz by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat ze státního rozpočtu. Se změnou financování nesouhlasí opozice ani obě veřejnoprávní média. Obávají se, že by tím televize i rozhlas přišly o politickou nezávislost. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa v Mexiku Tunisko 5-1. Bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami a teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mostě komplikují stavební práce průjezd ulicemi Sadová a Žatecká. Nechte si časovou rezervu. A čerstvou nehodu máme hlášenou na Litoměřicku mezi Pohořany a Staňkovicemi. S opatrností to objedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl sedmé a Zuzka Zejdová, tak pěkné pondělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Už za chvíli si řekneme, co přinese dnešek, tedy pondělí 15. červen tady u nás na severu Čech, a pak si opět uděláme výlet. Budeme tu mít další díl seriálu Příběhy malých obcí a tentokrát se dostaneme do Lobendavy, kterou byste našli ve Šluknovském výběžku. O té uslyšíte před 7 hodinou. Teď už písničky, které nestárnou, Golden Kids nebo Bára Basiková.

0: 6 hodin a 38 minut a také čas na to, abychom si na Českém rozhlasu Sever trošku o tom pondělku, které dnes je, něco málo řekli. Co přinese dnešní den na severu Čech? Začneme v Ústí nad Labem, kde v 10 hodin dopoledne začíná zastupitelstvo, na programu je závěrečný účet města za rok 2025, obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, slučování školských zařízení a politika bydlení. V pondělí se toho většinou moc neděje, ale přeci jsme něco našli, dneska můžete zajít na koncert. V Teplicích hraje se Severočeská filharmonie a to od 19 hodin v Zahradním domě, takže můžete se těšit třeba na hudbu od Ludvíka van Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších. Hezký muzikál dneska čeká v Jirkově. Hrát budou Malé hvězdy. Od 18 hodin se v sále základní umělecké školy bude hrát muzikál Tajemství staré bambitky 2. Tak si přijďte užít pohádkový příběh plný dobrodružství, humoru a krásných kostýmů. No a Ústecké činoherní studio, to je na svojí letní štaci, to znamená, že hraje venku. Dneska od 20 hodin bude hrát na koupališti v Brně krásnou hru Bohumila Hrabala Pábitelé.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 2 minuty už bude 6:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever a jestli čekáte na informace o počasí, tak je to dobře, že jste právě naladěni, protože na telefonu je Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. I vám dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Pojďme tedy k tomu, jaká je aktuální situace. Máme tu pondělí, jak vypadá start nového týdne na severu Čech.
1: Tak v současné době v Ústeckém kraji na některých místech máme polojasno, na některých místech oblačno až zataženo a teplota je většinou v rozmezí 10 až 13 stupňů, na horách je o něco chladněji, tam je kolem 7 stupňů.
0: Co říká předpověď, jaké bude pondělí?
1: Tak nečeká se nějaká zásadní změna, přes den bude převážně oblačno, na horách a na severu kraje se ujedinale mohou vyskytnout nějaké přehánky, večer by se postupně mělo vyjasňovat a maximální teploty očekáváme na většině kraje 17 až 20 stupňů, akorát ve Šluknovském výběžku o něco chladněji 16 až 18 stupňů.
0: Ještě se vás zeptám na ty další dny, nebo minimálně na zítřek. Co říká výhled, jaká je předpověď na další den?
1: Tak v noci by mělo být většinou polojasno až jasno a teplota by měla klesnout pod 10 stupňů na 9 až 6 stupňů. Možná by někde mohlo být i malinko chladněji. A zítra přes den zpočátku jasno nebo skoro jasno, případně polojasno během dne, bude od západu přibývat oblačnost a později odpoledne a večer by se mohly vyskytnout místy déšť nebo přehánky o malinko tepleji než, nebo o něco tepleji než dneska 21 až 24 stupně ve Šluknovském výběžku 20 až 22.
0: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu a já moc děkuju za předpověď, přeju hezký den na Kočko, pěknou službu, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byli Daniens. Asi už víte o našem seriálu Příběhy měst a obcí na severu Čech. A tentokrát se vypravíme do Lobendavy. Tak jestli pak tušíte, kde takovou Lobendavu hledat. Ano, správně, měli byste vyrazit do Šluknovského výběžku a o Lobendavě se říká, že je nejsevernější obcí České republiky. Ale to už nám určitě přiblíží Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Lobendavě se říká, že je nejsevernější obcí České republiky. Podle některých pramenů patří k nejstarším sídlům ve Šluknovském výběžku a její založení se datuje už do 11. století. Pravděpodobnější ale je, že vznikla na přelomu 12. a 13. století. Do jejího katastru patří také obec Severní. Dominantou obce je určitě barokní kostel Navštívení Panny Marie, postavený v letech 1709 až 12. Po ničivém požáru v roce 1790 zůstaly na místě jenom obvodové zdi. Později byl přestavěn a získal současnou podobu. A co byste nečekali, věž kostela je už více než 35 let domovem doslova obří kolonie netopírů velkých. Údaje, které jsem našla, uvádějí, že je to asi 900 netopírů. Východním směrem od obce se nachází Anenský vrch s křížovou cestou, poutní kaplí svaté Anny z roku 1775 a Getsemánskou zahradou. Jednou za rok se tohle místo stává cílem poutníků z celého okolí, a to vždycky v neděli nejbližší k 26. červenci. Křížovou cestu tvoří 13 výklenkových kaplí, 14. zastavení má podobu kovového okna.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Zpíval Karel Gott a teď je 6 hodin 55 minut. Blíží se tedy 7. hodina a se 7. hodinou uslyšíte také další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Sever, které má při pondělku připraveny Zuzka Zejdová. Co se dozvíte? Třeba to, že Most řeší opakovaně průtahy na stavbě nové sportovní haly. Jenom připomenu, že se má otevřít příštím roce. Podíváme se i do Libereckého kraje mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Na Jablonecku nepojedou vlaky. Počítejte s tím, informace pro vás budeme mít přesně v 7 ve zprávách.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Vláda dnes bude jednat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Most řeší opakovaně průtahy na stavbě nové sportovní haly. Otevřít se má v příštím roce. Mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku od zítřka nepojedou vlaky. Bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje, ojediněle s přeháňkami. Teploty 17 až 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda starostů Vít Rakušan.
6: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
4: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Stavba nové sportovní haly v Mostě za téměř 160 milionů korun nepokračuje tak rychle, jak si město představovalo. Stavební firma podle vedení města už několikrát vyměnila tým lidí, kteří mají budování haly na starosti. Doplňuje primátor Marek Hrbol z Hnutí pro Most.
7: Termín je někdy podzim příštího roku, teďko aktualizované, původně bylo někdy polovina nebo jaro. Minulou radu se vlastně prodlužoval ten termín, především teda z důvodu klimatických podmínek, jak bylo nasněženo celý prosinec, leden, kdy se prakticky jakoby nedalo pracovat.
4: Hala pojme 300 diváků, využitelná bude pro sportovní utkání i tréninky. Dva dny nebudou jezdit vlaky mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Výluka začíná zítra. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu. Pojede v čase od 8 ráno do 4 odpoledne. Ranní a večerní spojení jedou normálně. Pro cestující z koli budou připravené nosiče, ale elektrokola autobusy nevezmou, varuje na svém webu dopravce. Omezený prostor bude i pro cestující z kočárky. Lidé na vozíku nebo skupiny nad 20 osob se musí předem objednat. Spojené státy a Írán se dohodly na mírových podmínkách. Potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku.
5: Sport.
4: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy.
5: Počasí.
4: Ráno ještě čekejte na jihu kraje zmenšenou oblačnost, jinak bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na severovýchodě kraje 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na Lonsku komplikuje průjezd u Chlumčan nehoda dvou osobních aut, ale s opatrností to objedete, a podobná situace v Chlumci na Ústecku, i tam je to menší nehoda dvou osobních aut.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Právě v 7 od Zuzky Zejdové, dneska pondělní ráno s Českým rozhlasem Sever, už za chvíli pohled do kalendáře, dneska už máme 15. června. A pak se trochu ochladíme, protože vyrazíme na hokej, český hokejista Christian Reichl bude v příští sezóně hrát za německý Mannheim. Víc uslyšíte před 7:30, teď už ovšem písničky, které nestárnou, Karel Zich nebo Leona Machálková.
5: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Chuť majoránky nám dal Karel Zich, teď je 7 hodin a 11 minut, dobré ráno. No a my můžeme přejít k tomu, co nás dneska určitě bude zajímat, a to je výročí a zajímavosti ke dnešnímu datu. Připomenu, že je tu pondělí, 15. červen a slovo má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
4: Jak vás mohli vzít policii? Teď máte 11 prstů.
3: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
4: 11.
3: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, počasí na severu taky dneska bude zataženo, teploty se teď pohybují od 10 do 12 stupňů Celsia, zatím žádné srážky, ale sem tam něco padnout může, teploty okolo 17 až 20 stupňů Celsia, ale počítejte s tím, že přes den proměnlivá oblačnost a občasné přeháňky hlavně na severu kraje.
2: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne na shledanou v Ústí na letišti.
0: Český rozhlas Sever, rád.

0: 9 minut před 7:30 se budeme zajímat o hokej. Český hokejový reprezentant Christian Reichel bude hrát i v příští sezóně za německý Mannheim. V něm se usadil po návratu ze zámoří a během toho minulého ročníku s předstihem prodloužil smlouvu a v klubu by měl působit ještě další 3 roky.
1: 28-letý útočník je totiž v klubu naprosto spokojený.
2: To Mannheimu fakt jako každý zápas 13 000 lidí. Zázemí máme super, kabina je jak FNHL, máme sauny, máme studený bazén. Posilovna je hned v kabině, nemusíme se o nic starat. Jezdíme o den dřív, někam i letíme, takže jako na tady ten servis jako nemůžu si stěžovat a pak zázemí jako ohledně bydlení a tady těch, tak máme nadstandardní. Každý hráč má svůj barák.

0: super, protože nejsem takový hráč, který by chtěl měnit týmy z roku na rok a každý rok se stěhovat. Že mám rád taky to, že vím, jaká je budoucnost a vím, že v Mannheimu budem hrát o nejvyšší příčky každý rok. A věděl jsem, že je tam šance si zahrát Champions League, kterou jsme vybojovali tenhle rok, že to bude taky něco novýho a že tam je šance si zahrát Spengler Cup, na který taky jedeme vlastně. Což pro mě bylo na nějakém tom bucket listu, bylo taky, že bych si chtěl zahrát tyhle dvě soutěže, protože jsem je nehrál a do toho portfolia nebo do toho hokejového života je super to mít, že zažijete něco jiného.
1: Christian Reichl odehrál v německé lize dvě sezóny. V premiérové nazbíral jako křídlo 39, ve druhé jako centr 42 bodů.
0: První rok ta role byla, bych řekl, taková ofenzivní, defenzivní, jako na obě strany, že mi využíval trenér, jakoby dá se říct, na všechny herní možnosti. Ten rok to samý, přesilovka, hodně defenzivní bule v obraném pásmu za nerozhodného stavu, nebo když jsme potřebovali uhájit vítězství, takže jsem měl ten rok víc defenzivních bulích než ofenzivních, takže jsem pochopil, že já mi spolehá v té defenzivě a i ta role byla trošku způsobená pak v tom playoff, že spíš jsem chodil proti těm nejlepším, nebo ta naše linea chodila proti těm nejlepším linám soupeře a úkol byl nedostat a když dáme góla, tak super, jo, což se nám dařilo až na to finále, tam se to trošku nepovedlo.
1: Mrzela Christiana Reichla finálová porážka s Eisbärenem Berlín 1-4 na zápasy. David Kalvas, Český rozhlas.

Přeju pěkné ráno, za chvilku nás čekají také další aktuální zprávy, které pro vás chystá Zuzka Zejdová. No a co se dozvíte? Například to, že na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudeckých Němců. Víc tedy ve zprávách, které tu budou už za 2 minuty.

0: 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Půjčku ve výši až 120 milionů korun můžou dostat na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudetských Němců. Odhalení se koná dnes ve 14 hodin na rozhraní ulic Heroutova a Českokamenická. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje letos utratí zhruba 600 milionů korun za opravy mostů a silnic. Kromě pokračování rekonstrukcí dvou velkých mostů přes Labe v Ústí nad Labem a Roudnici patří letos k největším stavebním akcím kraje, například rekonstrukce mostu Bertyni nad Bílinou. Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 4-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remizovalo s Japonskem 2-2. Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a Pobřeží Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na zdržení se připravte v Turnově, v Sobotecké ulici srazilo osobní auto chodce, pomáhají tam záchranáři. A zdržíte se taky na dálnici D8 na 68. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 7:30 a Zuzka Zejdová. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Už za malou chvíli se vrátíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy jsme probírali jahody, no však už je taky sezon. A pak se zeptáme živě Jana Beneše. Řidiče čeká totiž v Ústeckém kraji velká řada komplikací, opravuje se kde co, včetně silnic a mostů. Tak si uděláme takový malý přehled před 8:00. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo právě teď Michal Tučný.

0: Za 5 minut bude 7:45. Pěkné pondělní ráno a teď malé ohlednutí za pátkem, kdy jsme v našem pořadu Dáme řeč po roce zase probírali jahody. A Milada z Litoměřic tam miluje jahodovou klasiku.
1: Dobrý den. Dobrý ano, den. Milujeme knedlíky, ano. Zrovna je dělám.
2: To je nádhera.
1: Vařím je v páře, aby to nebylo, já to také vařím v páře a prostě už od malička celá rodina je milujeme, teďko mám pravnoučata, takže i ty je milujou. Mám teda zahrádku, jo.
2: Ano.
1: Úplně první jahody, vždycky teda nejdřív syn, pak vnoučata, pak pravnoučata a pak teprve ochutnám já s mlíkem a chleba máslem a prostě to je večeře. To balada.
2: Balada prostě tak, jak to má být. A máte dost jahod na zahrádce?
1: No, tak jako jde to, no. Teďko ten déšť tomu pomohl.
2: Jasně. A kolik takhle musíte udělat těch knedlíků, abyste nakrmila celou rodinu?
1: No, minule jsem dělala 35 a dneska jich mám jenom 30.
2: Mimochodem, dáváte na ty knedlíky tvaroh?
1: Když je. Jako teď zrovna je jahodová, to tak prostě nelítám po krámech, jdu do krámu, když není, tak není.
2: Jasně.
1: Tak si dám kakao. Pravnučka ta chce vlastně jenom máslo na tolej. Nebo šlehačku, nebo kysanou smetanu.
2: Jo.
0: Tak jsme si udělali chuť, ale při pondělku budeme probírat zase něco realističtějšího, tedy konkrétně ceny benzínu a nafty, takže po 9. dáme řeč.

0: počasí.
1: Je 7:45, počasí na severu. Teploty většinou od 10 do 12 stupňů Celsia. Leckde máme oblačnost někde, ale občas může svítit i sluníčko, je polojasná obloha. A předpověď říká to, že hlavně tedy pondělek bude převážně oblačný, hlavně na severu kraje a na horách se mohou objevovat přehánky, večer se postupně vyjasní. A nejvyšší denní teploty 17 až 20.
0: Český rozhlas Sever.

0: Skupina Krištof na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné ráno v 7 hodin a 8 a 40 minut. My teď míříme na silnice Ústeckého kraje. Správa a údržba silnic letos utratí 594 milionů korun za opravy mostů a silnic. Podle informací pro Český rozhlas budou rekonstrukce mostů stát víc než 130 milionů, opravy silnic 461. No a jaké opravy plánuje ředitelství silnic a dálnic a jaké jsou ty nejbližší, zrovna jako třeba v Bílině na Teplicku. O tom ví víc náš reportér Jan Beneš. Honzo, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Můžeš zmínit hlavní krajské investice do mostů a silnic?
1: Kromě pokračování rekonstrukcí dvou velkých mostů přes Labe v Ústí nad Labem a v Roudnici patří letos k největším stavebním akcím kraje rekonstrukce mostu Vrtyni nad Bílinou na Teplicku nebo práce na průtahu Chabařovicemi na Ústecku. Řidiči musí počítat také s opravou mostu přes Blšanku v Trnovanech na Žatecku. A opravy se plánují i na silnici druhé třídy číslo 224 mezi Kadaní, Podbořany a Petrohradem k hranici Ústeckého kraje. Mezi největší akce krajských silničářů patří oprava mostu v Jiříkově na Děčínsku, rekonstrukce povrchu silnice mezi Úštěkem, Habřinou a Dolní Vysokém na Litoměřicku.
0: No, vypadá to, že se opravuje opravdu na hodně místech. Dotknou se opravy silnic i třeba meziměstských linek autobusů?
1: Trasy linek se mění na mnoha místech, často to třeba ani nemusí být velká a drahá oprava nebo investice, ale může způsobit zásadní objížďku. Mezi důvody těch významných objížděk veřejné dopravy patří například úplná uzavírka silničního mostu mezi Bečovem a Volevčicemi na Mostecku, která je plánovaná do konce října. Uzavírka mostu v Petrohradu na Lounsku začíná dnes a potrvá do poloviny listopadu. Také částečná uzavírka mostu na silnici číslo 13 v České Kamenici na Děčínsku, trvající do poloviny prosince. A mluvili jsme i o uzavřených mostech v Roudnici a Ústí, a i ty mají vliv na veřejnou dopravu.
0: Kdo to zná a jezdí přes Bílinu, ví, že v dopravních špičkách je to opravdu velmi obtížný průjezd. Tam se to teď ještě zhorší, protože ředitelství silnic a dálnic plánuje opravu povrchu na tom průtahu městem. Můžeš k tomu něco dodat?
1: Řidiči se tam budou muset obrnit trpělivostí od 20. června do 31. července. Práce jsou naplánované od kruhového objezdu u Lidlu po kruhový objezd u prodejny Albert. Silničáři je rozdělí do několika etap, které přinesou dočasná dopravní omezení a změny v organizaci dopravy. Pro transitní dopravu budou ale vyznačené objízdné trasy. Ředitelství silnic k tomu dodává, že práce by měly skončit do 10. července. Oficiální termín do konce měsíce je avizovaný kvůli případným vlivům počasí.
0: No, řidiči čekají na složité chvilky, takže se obrňme trpělivostí, opravovat se prostě musí. Honzo, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

6 minut chybí do 8 hodiny, léto, vítala skupina Kamelot a my už vás zveme ke zprávám, protože za malou chvíli se od Zuzky Zejdové dozvíte třeba to, že v bývalém areálu Lounské Pragovky vznikne nová městská čtvrť. Víc tedy v 8 ve zprávách.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. V bývalém areálu lounské Pragovky vznikne nová městská čtvrť. Nehoda na dálnici D8 zpomaluje příjezd do Ústí nad Labem. Zdržení je 20 minut. Bude převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje, ojediněle s přeháňkami a teploty 17 až 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová, obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Bývalý průmyslový areál Pragovky v Lounech se promění v novou městskou čtvrť. Developerská společnost Nera své plány představila veřejnosti v neděli během dne otevřených dveří. Celá proměna areálu potrvá déle než 10 let a první byty mají být podle partnera developerské společnosti Marka Kedziora hotové do 3 let.
3: Vlastně tenhle ten areál, který má nějaký 14 hektarů, se promění postupně na, věřím, druhé centrum města. Mělo by tady vzniknout k tisícovce bytů, komerční zóna, komunitní centrum a další občanská vybavenost.
0: Architekti z Čech, Francie, Německa nebo Kanady už si prohlédli budovu městské knihovny v Mostě. Jejich úkolem bude navrhnout proměnu interiéru i exteriéru tak, aby z knihovny mohlo vzniknout kreativní centrum, například pro základní umělecké školy. Informoval o tom primátor Mostu Marek Hrvol z hnutí pro Most. Novým sídlem městské knihovny bude po dokončení modernizace v příštím roce kulturní dům Repre. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Peterem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem.
1: Počasí.
0: Ráno zejména na jihu kraje ještě zmenšená oblačnost, jinak bude převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami. Večer už beze srážek a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18, na horách 12 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D8 u Řehlovic. Na 65. kilometru ve směru na Ústí nad Labem blokuje nehoda dvou osobních aut levý jízdní pruh. Neprůjezdný je i odstavný pruh. Tvoří se tam kolona, zdržení je aktuálně kolem 20 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 8 od Zuzky Zejdové. Dobré ráno se Severem a pokud s námi vstáváte, už za chvilku se dozvíte něco, co v učebnicích nebylo. Tentokrát o vzácných alergiích. A pak na sever Čech podíváme se do Postoloprt. Tam se rekonstruovalo náměstí, vlastně se přestavovalo a město už náměstí otevřelo. Jak to tam vypadá, se dozvíte v naší reportáži před 8:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Jaroslav Uhlíř nebo Richard Miller.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zavál severní vítr a my už si teď můžeme říct něco z toho, co v učebnicích nebylo. Tentokrát Martin Písařík narazil na vzácné alergie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 17 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak tuhle chvíli teploty většinou mezi 10 a 12 stupni Celsia, na radaru žádné srážky, ale přece jen přes den bude převážně oblačno, na horách a na severu ojedinělá přeháňka, k večeru se vyjasní a nejvyšší teploty 17 až 20.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slza a její fotky na Českém rozhlasu Sever. Dobré ráno, my teď míříme do Postoloprt. Asi víte, že tam je krásné náměstí a teď se po přestavbě dokonce proměnilo v otevřený prostor s uměleckou mozaikou v dlažbě a taky s přímým vstupem zámeckého areálu a kostela. Řemeslníci zrenovovali taky Mariánský sloup a barokní kaštu, ve které vybudovali světový unikát, totiž vodní hodiny.
1: Vždycky z jedné strany a z druhé strany to ukazuje aktuální minutu a hodinu.
2: Díváme se do kulaté napuštěné kašny s 12 podsvícenými vodotrysky a nezávislý místostarosta Karel Fol.

0: a přilehlé ulice s autobusovou zastávkou a piacetou před domem s pečovatelskou službou. Podle Pištory investice za 115 milionů korun.
1: Do hloubky nějakých 3 metrů pod tuto plochu je nové úplně všechno. Pod našíma nohama je velká vsakovací nádrž, která zadržuje vodu v krajině, propustná dlažba, která znázorňuje obraz z Dalimilovy kroniky, nový mobiliář, nové schodiště.
0: Parkoviště, které dřív zabíralo většinu náměstí, se nevrátí.
2: Já jsem tady byl na vojně, takže jsme tam někdy taky museli pochodovat. Cvičili jsme tam spartakiádu. No teď je to podstatně lepší, je to prostorný.
3: Já si tam chodím sednout, když se chci nějak odpočinout. To je hezký, ale jinak je mi líto, že tak úžasně krásný, velikánský prostředí je prázdný.
4: Tady třeba někomu vadí, že už tady není parkoviště, co vy na to?
5: Dobře, to je dobře.
0: Takové jsou názory místních, kteří se přišli podívat na otevření nového náměstí v městečku s necelými 5000 obyvatel. Z Postoloprt Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

To byl Petr Rezek, toulali jsme se po hvězdách tak rychle pěkně zpátky na zem a sem k nám na sever Čech, protože už za chvíli pro vás budeme mít další zprávy. Dozvíte se třeba to, že kvůli výstavbě nového mostu je ode dneška zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Víc vám řekne Zuzka Zejdová už po písničce.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Výstavbu malé solární elektrárny za 6 milionů korun zahájila dolní poustevna na Děčínsku. Jak uvedl nezávislý starosta Robert Holec, několik panelů a jejich příslušenství umístí na budovu sportovní haly. Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 1/35 je ode dneška zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Dopravní omezení má trvat 2 týdny. Zrušením televizních a rozhlasových poplatků se dnes bude zabývat vláda. Změna zákona by převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ministři by měli rozhodnout, kolik peněz by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat ze státního rozpočtu. Se změnou financování nesouhlasí opozice ani obě veřejnoprávní média. Obávají se, že by tím televize i rozhlas přišly o politickou nezávislost. Ve francouzském městě Evian začíná 3denní summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, budou jednat o ukončení války USA s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. S Trumpem by se na summitu měl setkat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Bude převážně oblačno, zejména na horách a na severu kraje, ojediněle s přeháňkami a teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D8 u Řehlovic. Na 65. kilometru ve směru na Ústí nad Labem blokuje nehoda 2 osobních aut levýjízdní pruh, neprůjezdní je i odstavný pruh, tvoří se tam kolona a zdržení je aktuálně do 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zuzka Zejdová, zprávy v 9:30, tak pěkné pondělní ráno. Co přinese dnešní den tady u nás na severu, si řekneme už za malou chvilku. A pak se podíváme opět dolů do areálu lounské Pragovky, kde má vzniknout nová městská čtvrť. Zavedeme vás tam před 9:00. Teď ale písničky, které nestárnou, Ivone Přenosilová nebo Jaromír Havica.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Tak to byla Ivone Přenosilová a my už si můžeme říct, co přinese dnešní den, tedy pondělí 15. červen, tady u nás na severu Čech. Tak a kam se podíváme společně? Začneme v Ústí nad Labem, už od 10 hodin je tu zastupitelstvo, na programu je závěrečný účet města za rok 2025, obecně závažná vyhláška o místním poplatku za veřejné prostranství, slučování školských zařízení a politika bydlení. My to samozřejmě budeme sledovat. V pondělí se toho většinou moc neděje, ale i tak je toho poměrně dost. Dneska můžete jít na koncert do Teplic, kde hraje Severočeská filharmonie od 19 hodin v Zahradním domě, jestli máte rádi vážnou hudbu, třeba Ludwiga van Beethovena nebo Wolfganga Amadea Mozarta, určitě doraste. Hezký muzikál na vás čeká v Jirkově a hrát budou Mladé malé hvězdy, protože od 18 hodin v sále základní umělecké školy bude hrát muzikál Tajemství staré bambitky 2, takže pohádku příběh a určitě moc hezké kostýmy. No a Ústecké činoherní studio, to je na své letní štaci. Hraje venku a dneska ve 20 hodin bude hrát na koupališti v Brně krásnou hru Bohumila Hrabala Pábitele. Dobře se bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádi

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 9:15, počasí na severu Čech. Tak opět máme tak pod mrakem, někde ale ještě vykukuje sluníčko i polojasno. Teploty od 11 do 13 stupňů, žádný radar neukazuje srážky na severu Čech. Každopádně oblačnost nás během dne čeká, na severu kraje i občasné přehánky, k večeru se vyjasní a nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Katapult na Českém rozhlasu Sever, teď je 8 hodin 47 minut. Už jsme mluvili ve zprávách o tom, že v bývalém areálu Pragovky, to je v Lounech, tam vznikne nová městská čtvrť. Developerská společnost Nira areál koupila v roce 2024 za 115 milionů a své plány včera představila veřejnosti během dne otevřených dveří. Mají tam vzniknout byty, služby, další občanská vybavenost, no a první domy by podle developera mohly stát do 3 let. Pro nás má podrobnosti Kateřina Kučerová. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle developera půjde o dlouhodobou proměnu celého areálu. Hotovo nebude dříve než za 10 až 15 let a projekt rozdělí do několika etap. Financovat ho chce kombinací vlastních zdrojů, bankovních úvěrů i soukromého kapitálu. Některé budovy by přitom mohly zůstat zachované a získat nové využití. Jaké plány má developer s bývalou Pragovkou, popisuje partner společnosti Nira Marek Kedzior.
2: Vlastně tenhle ten areál, který má nějaký 14 hektarů, se promění postupně na, věřím, druhé centrum města. Mělo by tady vzniknout k tisícovce bytů, komerční zóna, komunitní centrum a další občanská vybavenost.
1: Lidé už teď mohou budoucí podobu areálu ovlivnit prostřednictvím dotazníků na webu projektu. Na podzim chce developer připomínky obyvatel řešit také na veřejných setkáních.
0: Co bude tahle plánovaná výstavba znamenat pro samotné město?
1: Radnice byla s developerem v kontaktu ještě před samotným odkupem areálu. Podle zástupců společnosti představili svůj záměr městu ještě před zahájením příprav a na návrhu nové čtvrti spolupracují také s městským architektem. Starosta Loun Milan Richtařík z Hnutí ANO považuje proměnu bývalého areálu za příležitost pro další rozvoj města.
3: Nahlížím na to tak, že tady vlastně ta stará fabrika, ten průmyslový areál, už asi nenašel jiného investora a to, že tady budou nový byty a zejména pro mladý rodiny s dětma, tak pro mě jako pro starostu je to jako zpráva příjemná. Já věřím jenom, že se ten projekt tak, jak nám je prezentován, že se dotáhne do té finální podoby a že to opravdu tak bude.
1: V nové čtvrti by se přitom neměly objevit jen byty v osobním vlastnictví. Developer počítá také s nájemním a družstevním bydlením.
0: Říká Kateřina Kučerová, díky za to a my už se podíváme za malou chvíli opět někam jinam, na sever Čech, jak jinak. Takže ještě jednou díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin a 53 minut, čas na to, abych přivítal Zdeňka Lukesleho. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím.
0: A když je tady Zdeněk Lukesle, tak samozřejmě pozvánka k dnešnímu pořadu Dáme řeč, který tu bude po 9. hodině. Zdeňku, o čem?
1: O čem? Oproti minulému roku bych řekl, že ty pohonné hmoty jsou tak o 5 korun dražší na litr.
0: No a když to vemu tak 4 roky nebo 3 roky zpátky, tak to zase, no.
1: Zase tak jako teď jsou na tom vrcholu, dá se říct.
0: Ano.
1: Šetříš nějak pohonné hmoty?
0: Ne, já jich moc nespotřebuju. Aha. Protože do práce se dopravuji na elektrickém vozítku,
1: no.
0: Ale jezdím samozřejmě tak, jak jsem jezdil, takže jako já toho moc nenašetřím, ale tím, že auto nepoužíváme v rodině denně, tak to není takový šok, jako není pro někoho, kdo třeba jako Zdeněk,
1: jako já třeba,
0: dojíždí každý den do práce poměrně daleko, tak to je jiná káva.
1: Ano, ano, je to tak, a takže si vybíráš třeba i pumpu, kde je to levnější, nebo prostě jedeš někam?
0: Já už mám takové své pumpy, kde čas od času natankuji, takže a tam to bývá levnější. Já to nebudu říkat, kde to je.
1: No jasně.
0: No, za prvé to nesmíme a za druhé by tam všichni hned jeli.
1: Ano, takže dneska šetření pohonnými hmotami, jestli jste omezili třeba soukromé jízdy, jak tankujete, kde tankujete, to dneska probereme po 9.
0: Téma Dáme řeč. Teď už se loučí Petr Beran a zítra ráno zase naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krajští silničáři plánují na léto opravy silnic a mostů na Litoměřicku, Děčínsku nebo Chomutovsku. Dolní Poustevna se pustila do rekonstrukce kulturního domu. Silničáři v Libereckém kraji testují mobilní třídící linku na Štěrk a Písek. Bude převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Opravy na silnicích nižších tříd letos chystá krajská správa a údržba silnic. Celkově kraj vyčlenil na opravy mostů a komunikací 594 miliony korun. Necelá čtvrtina z této částky je určená na opravy mostů.
2: Mezi největší akce krajských silničářů patří například rekonstrukce mostu v Jiříkově na Děčínsku, oprava povrchu silnice mezi Úštěkem, Habřinou a obcí Dolní Vysoké na Litoměřicku a nový povrch získá také silnice na křižovatce mezi Krištofovými Hamry a Měděncem na Chomutovsku. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: S přebudováním kulturního domu začala Dolní Poustevna na Děčínsku. Hotovo by mělo být na konci letošního roku. Po dokončení prací bude dům sloužit jako kulturní a setkávací centrum pro obyvatele, zázemí pro seniory a dětské kroužky. Kromě historických lustrů a parketové podlahy v sále stavební firma vše v budově vymění a přebuduje. Informoval o tom nezávislý starosta Robert Holec. Až 95% štěrku by mohli silničáři v Libereckém kraji opakovaně používat při zimní údržbě. Pomoci jim v tom má mobilní třídící linka pro recyklaci kameniva a písku. Společnosti to přinese úsporu nejen při nákupu posypového materiálu, ale také za skládkování nevyčištěného štěrku po zimě. Po poslední zimě vytřídili silničáři zatím 3000 tun kameniva. Podle předsedy představenstva silnice LK Petra Správky jde zatím o zkušební provoz.
3: Vývojový program dále pokračuje, dále s tím pracujeme. Dvě poloprovozní zkoušky dopadly správně a teď se postupně připravujeme, aby jsme mohli zahájit od září ostrý provoz. Jinými slovy, třídit podle platných legislativních regulí.
0: Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 39 korun a 29 halířů. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 41 korun a 49 halířů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ministerstvo bude maximální ceny za každý den zveřejňovat zatím do konce června.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přehánkami. Večer už beze srážek a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18, na horách 12 až 15 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 146 cm, průtok 104 metry krychlové za sekundu, předpověď 145 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D8 u Řehlovic. Na 65. kilometru ve směru na Ústí nad Labem blokuje nehoda dvouosobních aut levý jízdní pruh. Neprůjezdný je i odstavný pruh, tvoří se tam kolona a aktuální zdržení je do 15 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, tak ceny pohonných hmot zatím významně neklesly. A tak se vás budu dneska ptát, jestli jste kvůli cenám museli změnit své dopravní zvyklosti. Třeba, že jedete pomaleji, nebo že jste začali šetřit na soukromých jízdách, jestli máte nějaké tipy, jak šetřit palivo v autě. Zuzko, ty jsi třeba omezila své jízdy?
0: Omezila, no, nejezdím zbytečně, no. Třeba na výlety, ty jsem omezila. Třeba s pejskem pořád chodíme na stejná místa. Když jsme se trošku svezli, třeba někam popojili a teď mi to přijde tak jako taková zbytečná investice, no.
4: Tak doufejme, že se blízká na lepší časy, že ceny pohonných hmot klesnou a že znovu tě potkáme třeba na horách. Je to tak. Zavolejte i vy, jak vy šetříte, podle čeho vybíráte, kdy budete tankovat. Naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč. Napište i mail na dámereč@rozhlas.cz. Můžete zavolat třeba hned teď. A k tomu dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Jiří Schillinger, teď už opět a Radeček.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. Když mi

Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Český rozhlas Sever s vámi. Zavolejte řidiči, jestli nějakým způsobem jste změnili své dopravní zvyklosti, jestli máte nějaké tipy, jak šetřit palivo v autě, podle čeho vybíráte, kde budete tankovat, můžete zavolat třeba hned teď. Já vám to okamžitě vezmu a společně půjdeme do vysílání. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Dáme řeč, můžete zavolat i za volantem, pokud jste a pokud máte handsfree. Pohonné hmoty jsou drahé, co si budeme povídat oproti třeba stavu od začátku roku, tak teď dávám za plnou nádrž průměrně o 500 navíc. A tak nějak celý život mi připadá, že je to jako na houpačce. Jednou tankuju za málo, po druhý tankuju za hodně a teď jsme tak těsně, bych řekl, pod vrcholem drahoty. Jak je to u vás s pohonnými hmotami? Dívám se, co samozřejmě píšete. Píšete toho hodně, píše třeba Jirka, že nejezdí zbytečně na výlety, jak už říkala kolegyně Zuzka, že jezdí jen tam, kam potřebuje a na ty výlety si opravdu snaží nějakým způsobem našetřit. Jinak Petr říká, že měl nedofouklé pneumatiky, které dofouknul a ono to nějaké to deci na 100 kilometrů udělá. Jak je to u vás s tankováním, jak je to u vás se šetřením, omezili jste soukromé jízdy, šetříte pohonné hmoty, nějakým způsobem jste upravili dopravní zvyklosti, zavolejte 475 212 212. Třeba přijdeme i na to, jak třeba ušetřit litr na 100 kilometrů. Těším se na vaše telefonáty a těším se na vaše příspěvky na dámereč@rozhlas.cz.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Probíráme ceny pohonných hmot, vaše dopravní zvyklosti, jestli jste nějakým způsobem upravili, asi už se nikdy nevrátíme do doby. Když jsem začínal řídit, tak byl litr benzínu za 17 korun. Dokonce mě v posledních týdnech udivilo, že nafta byla mnohde dražší než natural. Teď už je to tak, jak jsme zvyklí, nafta je o něco levnější. Pojďme na první telefonát. Vašek z Mostu je na telefonu. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím. Tak, vy jste nějak musel upravovat své dopravní zvyklosti, že jste třeba omezili jízdy, když se nám zdražily ty pohonné hmoty?
2: Já se přiznám, že já pracuji v Praze, takže já jsem to úplně moc omezit nemohl, takže do práce se bohužel pořád musí.
1: Ano.
2: A takže samozřejmě nejezdím úplně, pokud nemusím a není to úplně nutný, tak nevyjedu nebo se pokusím dojít pěšky nebo nějakým jiným prostředkem, ale bohužel furt tím autem do té práce musím, takže moc jsem to neomezil.
1: Jasně. A třeba jste i, třeba omezil rychlost, abyste jel jako za míň?
2: No, ono po cestě do Prahy je to stejně samá rekonstrukce teďka, takže ono se moc vyřádit nemůžete. A, takže ono vás to nutí jet poměrně pomalu, ale jo, tak asi žádný divočiny a vytáčení zbyteční nedělám, ale zase jako, že bych to úplně na to myslel s ohledem na ten benzín, tak to se přiznám, že jsem neudělal.
1: Jo, nic takovýho, nemáte žádný tipy, jak šetřit palivo?
2: Ne, nemám. Asi když jako člověk nestojí furt na plném plynu a na tomhle, tak jako, že bych zase myslel, že jet s nějakou rychlostí, kde je ta spotřeba nejmenší, tak na to nemyslím.
1: A máte to taky spočítaný, že dáte tu 500 navíc třeba za tu plnou nádrž teď?
2: No určitě to nevím, jestli teď je to furt 500, když byl ten prvotní nárůst, tak to určitě o 500 korun víc bylo, to potvrdím, ale teďka už to zase možná kleslo, takže teď se není to asi celá 500, nevím, možná kolem 300 víc třeba, nebo něco
1: jo,
2: v tom
1: jo,
2: smyslu,
1: jo, jo, jo.
2: Ale určitě to nastoupalo 100%.
1: A jak se rozhodujete, kde budete tankovat? Tam, kam prostě přijedete, tam natankujete?
2: No, tak mám nějaký pumpy benzínový, ke kterým jezdím pravidelně, takže tam jezdím a koukám samozřejmě, jak ta cena vypadá, ale že bych jako cíleně jezdil někam x kilometrů zase mimo svoji trasu, jenom kvůli tomu, abych nakoupil jakoby levnější benzín, tak to nedělám.
1: To ne. A soukromé jízdy jste omezil, nebo jezdíte prostě, jak vás napadne, jedete na výlet a tak?
2: Spíš bych řekl, jezdím tak, jak potřebuju, ale úplně nějak, že bych citelně se omezoval, tak to nemůžu říct.
1: Jasně, no tak očekáváme zlevnění, snad přijde co by dup a zase budeme jezdit. Díky moc za telefonát a mějte se hezky, naschledanou.
2: Krásný den, mějte se hezky, naschledanou.
1: Jirka píše, jediná rada pro ty, kteří chtějí šetřit palivo, řiďte manuál, držte to v nízkých otáčkách, vždycky to nechte zařazený, používejte dobré rozměry kol a dohuštěné pneumatiky. Tak to jsou takové základní rady, zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, dneska šetříme palivem, jestli máte nějaký fígl, kam jezdíte tankovat, jestli jste omezili jízdy, když je teď benzína, nafta nebo pohonné hmoty, že jsou drahé, tak zavolejte nebo napište mail na dameřeč@rozhlas.cz.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Šetření pohonnýma hmotama, máte nějaké tipy, jak šetřit palivo v autě, jestli jste nějakým způsobem změnili své dopravní zvyklosti, jakože třeba chodíte do práce pěšky, když se nám zdržely pohonné hmoty. Hledal jsem někoho, kdo má velké auto, našel jsem Míru Kuželku. Ahoj Míro, já tě zdravím.
2: Nazdar, zdravím všechny posluchače.
1: Ty chodíš teď do práce pěšky, když zdržely pohonné hmoty?
2: Ale nechodím, ne? Nechodím, ale furt koukám na tu pumpu a na ty čísla, na ty ceny a říkám si, je to drsný, jo, ale na druhou stranu si říkám, když už mám takovýhle auto, tak jako, tak se ho musím užít, no, takže jako ne, ale hlídám si to, koukám na ty slevy, na ty, když to jde dolů, děsím se, když to jde nahoru, jo. A pak stejně jdu a natankuju.
1: Jo, takže tankuješ podle cen?
2: Jo.
1: Podle ceny. I podle
2: toho. Ale mám takovou svoji oblíbenou pumpu a ona se drží dlouhodobě v celku v takovém tom nižším průměru a jinde vidím, že jsou dražší, takže jako jsem si myslel, když si už vybral dobrou pumpu, kam chodím pravidelně.
1: Ano, a co způsob jízdy třeba, že jezdíš míň drsněji nebo jezdíš rychleji nebo...
2: Ale nejezdím. Já od té doby, co jsem si pořídil to veliký auto, tak jako jsem se strašně sklidnil jako šofér. Prostě najednou máš pocit, že můžeš si na té silnici dovolit cokoliv, když prostě chceš předjet, tak jenom přišlápneš a předjedeš. A zase se vrátí zpátky do toho klidu a zase si to užíváš. Takže teď koukám z vejšky, jak se říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koně, tak já těch koní pod tou kapotou mám hodně, takže jedu ve stádu koní a užívám si.
1: Jo, takže pohodička na klídek. A kolik ti to žere?
2: Jsem takový doktor z vesničky mý střediskový, víš, já se prostě kochám.
1: Ano, a kolik ti to žere vlastně tak nějak?
2: No, to je těžká otázka, jako jo. To mě to žere ve městě hodně.
1: Ano.
2: To možná žere i mě, jako jo, ano, že mi to ano, takový pírsfera, protože mě to vysává i ve městě, ale jako pokud jedu na dálku, tak si myslím, že jsem schopný se dát i třeba na nějakých 11, 10,
1: jo.
2: 11, takže úplně v klidu.
1: Jo, takže pohodička. Teď máš plnou?
2: Teď mám poloprázdnou, protože jsem měl dlouhý víkend, takže jsem si hezky popojezdil.
1: A tak oni snad ty ceny klesnou. Tak já ti děkuji a popřeji ti šťastné cesty, měj se hezky. Ahoj.
2: Já taky. Důležitý jezdit pomalu. Ne jak draho, ale pomalu a v klidu.
1: Dobře, tak to je taková rada. Míra Kuželka, měj se hezky. Ahoj.
2: A... taky ahoj, zdravím všechny a užijte si den.
1: Vy zavolejte 475 212 212. Změnili jste nějak dopravní zvyklosti? Jezdíte jinak? Omezili jste jízdy? Kde tankujete? Volejte 475 212 212. Dáme řeč. Nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever a zase výzva pro vás, pro všechny. Zavolejte hned teď 475 212 212, ať si tady nepovídám sám, jak šetříte benzín, jak tankujete, jestli jste omezili soukromé jízdy. To v této době, kdy jsou pohonné hmoty opravdu drahé, snažím se šetřit, nejdu na doraz, nejdu naplno, prostě jdu taky na pohodu, většinou není kam spěchat, tak proč zbytečně zvyšovat spotřebu. Zjistil jsem, že jako pohodovou jízdu dokážu na plnou nádrž ujet i třeba o 100 kilometrů víc. A já si kdysi ji pamatuju, ale to bych vám asi teď nedoporučoval, že známý kdysi šetřil tak, že když si jel z kopce, tak jel na volnoběh a křičel, jedeme zadarmo. To by asi teď asi neprošlo. Co píšete? Píše nám Lenka, že se snaží teď jezdit do práce více vlakem, že cestuje z Teplic do Ústí nad Labem. Dříve vůbec nepřemýšlela, že by do vlaku nasedla, ale dneska, když jsou pohonné hmoty na takové výši, na které jsou, tak opravdu raději z Teplic do Ústí vlakem, že jí to připadá, že je to i možná o něco rychlejší než autem. Kde tankujete, tak na to píše Jirka, že tankuje podle toho, kde se dají sbírat nějaké body, že přece jen ty ceny jsou víceméně plus minus stejné, ale že co se týká bodů a odměn, tak tam je to někdy jako dobrý to sledovat, ty nabídky benzínových pump. Tak jak šetříte vy? Ceny pohonných hmot zatím významně neklesly. Museli jste kvůli cenám změnit své dopravní zvyklosti. Máte nějaké tipy, jak šetřit palivo v autě? Podle čeho vybíráte, kdy budete tankovat? Volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Jsou mezi vámi nějací řidiči? Zavolejte mi 475 212 212. Ceny pohonných hmot tak nějak stouply. Změnili jste dopravní zvyklosti, tak jak ještě šetřit? U mě, já vám to řeknu takhle, já to mám spočítáno, najdu ročně 45 tisíc kilometrů, z toho 90% je pracovních soukromně. Fakt jedeme někam párkrát do měsíce, ale to teda jedeme na dovolenou do Itálie, ale tak jako... Tak co, jako to je do Itálie naspátek, je to přes 1000 kilometrů, nějak se to zvládne. Pojďme na další telefonát. Vašek z Postoloprty je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak Vašku, vy jste nějakým způsobem omezil jízdy?
1: Neomezil, já prostě do práce jezdit musím. Prostě ty věci, které jsem prostě jezdil dřív, tak jezdím pořád stejně, vlastně bez změny.
0: Jo, i ty třeba soukromé cesty?
1: No, vlastně jo.
0: Jo?
1: Musím říct, že soukromí, že jsem to nějak jakoby neomezil.
0: Třeba i na výlet
1: jenom
0: jdete.
1: Jsem tam soutěžím s ukazatelem průměrné spotřeby, že se snažím ho dostat níž, než bych chtěl být.
0: Aha, kolik to teď máte jako průměrně?
1: Teď mám průměr 8,3.
0: 8,3 a chcete to dostat na 5?
1: Když to dostanu 8,2, tak jsem víc.
0: 8,2, tak a co pro to děláte?
1: No vlastně skoro nic, snažím se jezdit hodně z kopce, ale když ty kopce prostě mají tu blbou vlastnost, že prostě na ně musíte jezdit věc, no.
0: Jo, jasně. A já jsem tady už říkal, že když si se třeba vyhazoval kvalt, když si jel z kopce, aby se šetřilo, to děláte taky?
1: No. Ne, já mám automat, takže tam...
0: Jo, tam se blbě vyhazuje, dobře. No a co...
1: To by vám mohla vyhodit celá převodovka ven.
0: No jasně, no a co třeba jako benzínové pumpy? Vybíráte si benzínové pumpy podle ceny nebo podle nabídky, jaké tam máte?
1: No, upřímně spíš si vybírám benzínové pumpy, co mi doporučili v servisu, protože mám dýzla, dýzly jsou na to obecně háklivější, mi tvrději, takže si spíš vybírám pumpy podle toho, co mi doporučili v servisu.
0: Jasný.
1: Samozřejmě mi doporučují ty nejdražší.
0: No, je to tak.
1: Nevím, jestli mají nějaký holport spolu, ale...
0: No a teď tam máte plnou, bude to potřeba dotankovat?
1: Teď mám tak půlku. Ale jako tanku vždycky doplný.
0: Jo, takže to ještě ten týden vydrží.
1: Ještě by to tak ten týden mohl vydržet, no.
0: Tak šťastný cesty a díky za telefonát, mějte se hezky.
1: No, mějte se krásně, zatím naschle.
0: Tolik Vašek z Postoloprt. Píše Jirka, teď se mi objevilo docela dost lepičů, kteří mi jdou za dodávkou, ať by mě mohli kdykoliv předjet. Spousta aut jede pomalu, že brzdí i kamiony. Někteří zase řidiči pak zrychlují na limit snad věčnost. A jinak jeden tip od Jindry. Doporučuje se jednou za pár tisíc kilometrů, když máte nádrž téměř prázdnou, dá tam tak 10 litrů prémiového paliva, nějaká ta 98 nebo 100. Upřímně řečeno, kdo ví, jestli to má nějaký efekt, ale prý to slyšel. Tak ještě jeden telefonát stihneme, zavolejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Omezili jste nějak dopravní zvyklosti, omezili jste jízdy. Já osobně nemám oblíbenou benzínku, prostě natankuju tam, kudy jedu a kde mi zablika hledové oko. Měl jsem oblíbenou benzínku, tam dávali za určitý počet litrů myčku zdarma, to už skončilo, tak tam nejezdím. A u další benzínky mám oblíbené párky v rohlíku. Ale pojďme na další telefonát. Milan z Podbořanska je na telefonu, hezký den.
2: Taky nápodobně hezký den.
1: Vy jste nějak omezil jízdy autem, když jsou
2: drahé? No, jako ani ne. Snažím se zkrátka jezdit na zahradu, na chalupu, a Doupovské hory jsou moje jako stěžejní prostředí.
1: Ano.
2: Protože jsem tam sloužil jako výsadkář v Podbořan. A právě znám se odsaď s Mírou Tartákem. Neznám, ale Míra Tartáku tam taky sloužil.
1: Taky sloužil. Voják Míra Tartárek. Ano, ano.
2: No, ale chci vám říct upřímně, vy jste říkal o té ceně benzínu.
1: Ano.
2: A já si pamatuju, když stál korunu 70.
1: Tak.
2: A byly tenkrát normál a speciál. Jo?
1: Ano.
2: Takže, pardon, já se omlouvám, je 71 let.
1: V pohodě,
2: jako,
1: v pohodě.
2: Jako,
1: korunu 70 musím, už nepamatuju.
2: No právě, jako nic, jenom jsem vám chtěl zkrátka kvůli tomu zavolat, že ty cenové relace byly úplně o něčem jiným. Jako,
1: úplně jinde byly, ano. A jinak... Dokážete třeba nějak ušetřit? Někdo tady teď říkal, že třeba se snaží jet úsporněji, co vy?
2: No, každopádně neberu ve velkých městech nebo na dálnici, chápete?
1: Tam
2: jako naprosto souhlasím s tím názorem týhletý vlády, že zkrátka tam to přehánějí, jako jo.
1: Ano.
2: A myslím si, že udělali jednu velkou chybu, když se zbavili benzíny třeba. Rozumíte mi, to je můj osobní názor, protože každý stát by měl mít taktických důvodů nějakou benzínku, kde by měl nějakou většinu, jako jo.
1: Ano. A teď
2: takže
1: máte...
2: Jako, teď, pardon?
1: Jestli teď máte už plnou, nebo potřebujete dotankovat?
2: No, tak... vždycky se snažím zkrátka plnou, když už někam, tak jedu na plnou, jako
1: jasně.
2: Jo.
1: Dobře.
2: Ale řeknu vám upřímně, že fakt jako ten benzín je sranda teďkon, opravdu. Jako ty lidi jsou z toho nešťastní, to vidím u těch benzínek a tak, jako jo.
1: Je to tak. No, doufejme, že se to zlevní, když před létem asi těžko. Dobře, díky za telefonát a mějte se.
2: Souhlasím, protože jako léto bude jako dost problematický, to bylo vždycky.
1: Ano, vždycky
2: je. Vždycky se a tohle. Jako,
1: vždycky to tak je.
2: Já vám přeju všechno nejlepší.
1: Já
2: a musím
1: taky
2: ještě vám říct jednu velkou věc, kterou naprosto souhlasím. Já jsem taky dělal DJ-čokej, když jsem studoval střední školu.
1: Ano.
2: A upozorňu vás, počínají tímhle pořadem, jako a písničky na přání a celodenní program. Vy jste nejlepší fakt rádio v éteru československým.
1: Je, tak to
2: musím
1: děkujeme.
2: To přiznat. A moc krát vám děkuju za to, že existujete.
1: Díky.
2: Nic vám neřeknu. Díky moc.
1: Díky moc.
2: Pozdravujte tam všechny kolečky.
1: Díky.
2: To je super.
1: Ano.
2: To je opravdu super, super, super, super.
1: Děkujeme. Díky a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Taky nápodobně. Ať se daří. Naschle.
1: Ano, ještě takový poznatek od Petra, který píše, za litr si Češi můžou koupit víc litrů benzínu než před 10 nebo 20 lety díky rostoucí kupní síle. Tak já vám moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: K nám na sever dorazila i Lenka Šobová. Hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Drahé pohonné hmoty, to je dnešní téma. Omezila si nějak třeba soukromé jízdy autem?
1: No moc ne, já vlastně nevím, kde bych tak jako mohla omezovat. Pravda, do Litvínova už jsem dlouho nejela vlakem, to je fakt, ale což normálně dělám,
0: ano, ano.
1: Protože ani ne tak kvůli úspoře pohonných hmot, ale mě prostě vlaky baví. Ale poslední dobou nějak pořád něco jako dopravuju tam zpátky, potřebuji převážet jakési náklady a to se mi vlakem fakt nechce. No. A jinak do práce já prostě přijet musím.
0: Autobusem?
1: Hele, tam je takových zatáček na cestě k nám a mně se v autobuse vždycky dělalo špatně. Jasně. Takže to myslím, že bychom nechtěli.
0: Dobře, tak držme si palce, aby pohonné hmoty zlevnily. Co nás čeká po 10. hodině?
1: Třeba výprava do Růžové zahrady Děčínského zámku. Tenhle prostor je po rekonstrukci, stejně jako celá ta dlouhá jízda, která k Růžové zahradě mimo jiné taky vede. A vzhledem k tomu, že růže právě teď kvetou, tak myslím, že to musí být úžasná záležitost. Tak se tam společně vypravíme.
0: Tak půjdeme na výlet a zítra budeme slavit, protože podle časopisu E-Senior se stalo město Most.
1: Časopis E-Senior, to mě pobavilo. Nic.
0: No, se stalo nejlepším místem pro život seniorů Most. Jako tady v republice, to je krásný, tak se vás budu ptát, jestli s tím souhlasíte a kde se podle vás seniorům nejlépe žije.
2: Český rozhlas Sever.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Lovosicích dnes začala stavba okružní křižovatky u Jatek. Řidiči musí počítat s objížďkami. První zákazy odběru vody z potoků v povodí Ohře letos platí na Lounsku. Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Bude převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Na Lovosické křižovatce u Jatek dnes začala stavba nové okružní křižovatky. Řidiči tak podle ředitelství silnic a dálnic budou muset využít objízdné trasy. Ty se budou měnit podle postupu jednotlivých oprav.
4: Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od okružní křižovatky u obchodního domu Kaufland směrem na Libochovice, dál po silnici druhé třídy číslo 247 a na okružní křižovatku u Prosmyk. Stavba za 31 milionů korun má být hotová na konci listopadu. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
2: První letošní zákazy odběru povrchových vod kvůli suchu v oblastech, které spravuje podnik Povodí Ohře, platí na Lounsku. Lidé nemohou z potoků a řek zalévat zahrádky či napouštět nádrže. Státní firma o tom dnes informovala na webu. Zákaz platí do odvolání a vodohospodáři mohou jeho dodržování kontrolovat. Jde například o vodní tok Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický či Smolnický potok. Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem. A to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
5: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
2: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firm a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti.
1: Počasí.
2: Bude převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami. Večer už beze srážek a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 mezi 64. a 68. kilometrem ve směru na Drážďany počítejte kvůli ranní nehodě s kolonou a zdržením. Situaci popsal jeden z řidičů.
6: Chci vám nahlásit docela dlouhou kolonu na příjezdu po D8 směrem do Ústí nad Labem. Jede velmi pomalu a kolona stojí už v podstatě v klesání od Radečínského tunela směrem k Řehlovici.
2: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přeji pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever. Do Děčínské růžové zahrady, ale i pro nenápadný, ale zdravý polníček se dnes společně vypravíme v dopoledním expresu. Písničky, které nestárnou, zaspívají Plavci a taky Václav Neckář, nejdřív ale Karel Gott. Tak dobrý poslech.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Plavci nebo chcete-li Rangers a jejich výlet na Vysočinu. My se ale vrátíme hezky sem k nám do Ústeckého kraje a přilehlých oblastí, protože právě tady hledáme slavné Severočechy.
1: Slavní Severočeši.
2: Ve válce byl dvakrát raněn, ale na frontu se vždycky co nejrychleji vrátil. Viktor Perner bojoval proti Hitlerovi ve francouzských službách. Narodil se v roce 1911 v Terezíně. Po vystudování střední školy se z něj stal voják z povolání. Když zemi obsadili fašisté, utekl přes Polsko do Francie. Tam působil u cizinecké legie a v československých jednotkách. Po kapitulaci Francie odplul na britské ostrovy. V roce 1942 byl Perner začleněn do 4. pochodového praporu 1. divize svobodných francouzských sil. Velel kulometné četě a později střelecké rotě. Bojoval v Africe a Itálii. V srpnu 1944 se svou jednotkou vrátil do Francie. U vesnice Graut poblíž Toulonu byl raněn šrapnelem na hlavě. Jeho touha vrátit se na bojiště byla tak velká, že rekonvalescenci ani nedokončil. Po druhé utrpěl vážné zranění po výbuchu miny v březnu 1945 v Sospelu. Válku dokončil v hodnosti kapitána. Viktor Perner potom pracoval u generálního štábu v Praze a jako profesor na Vysoké škole válečné. V roce 1954 byl kvůli službě v západních jednotkách nucen armádu opustit. Působil pak jako agronom a předseda zemědělského družstva. Zemřel v roce 1997. Je držitelem řady francouzských a československých vyznamenání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Teď nás čeká výlet do Děčína, konkrétně do růžové zahrady Děčínského zámku. Ta totiž prošla 3letou rekonstrukcí, v rámci které v zahradě přibyly vodní i architektonické prvky. Tak se pojďme pokochat její krásou, a to v doprovodu redaktorky Evy Bucharové a taky ředitelky Děčínského zámku Miroslavy Poskočilové.
2: Novinkou jsou určitě zpřístupněné bašty, což bylo vlastně opevnění, které se tady v zahradě budovalo na počátku 19. století v souvislosti s napoleonskými válkami v Evropě. Tyto bašty byly ještě před 2 lety úplně uzavřené, protože

0: Ta konstrukce je zpřístupnění prostoru, odkud ten pohled nejenom na růžovou zahradu, ale i dolů do Křižové ulice, do takového kulturního centra města je opravdu krásný a pro děti nějaký úplně nový.
1: A ještě jste mi říkala něco o balkoncích Romeo a Julie.
0: To je můj název. Zpřístupnili se směrem na tu jižní stranu balkonky z růžové zahrady,

0: příjemná.
1: Ty růže kvetou jenom v určité období, jenom jednou třeba za sezónu, nebo kvetou víckrát?
0: Tyto růže jsou tady vlastně poprvé teď v květu, takže my uvidíme, jestli budou takzvaně remontovat. Ty původní růže, které tady byly a které se zhruba ze dvou třetin před touto rekonstrukcí přesadily do jižních zámeckých zahrad, žádné nevzešly vniveč ani nebyly vyhozeny, tak ty remontují. Ty opravdu kvetou ještě i v září jednou. A tyhle růže uvidíme.
1: Máte tady svoji oblíbenou růži?
0: Ještě ne, ale asi nějaká bílá to bude.
2: Jak jim to tam zurčelo v těch zahradách? Na návštěvu růžových zahrad vás pozvala ředitelka Děčínského zámku Miroslava Poskočilová, která zatím hledá svou oblíbenou květinu a vy ji můžete hledat taky. Otevřeno je každý den od 9 do 18 hodin.

0: Regionální stopař.
1: Zrovna dnes to venku na léto ještě nevypadá, ale už v závěru týdne bude mnohem lépe, takže připravit se na léto není vůbec od věci. Do knihovny Ústeckého kraje v Ústí nad Labem se dnes můžou děti přijít připravit právě na to, co je čeká, tedy na letní měsíce. V dětském oddělení pro ně připravili kreativní odpolední akci s názvem Ozdob se letně. Konkrétní program teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Robin, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. V dětském oddělení v Churchillově ulici je na dnešní odpoledne. Ten program bude mezi 4. a 6. hodinou připravené tvoření různých doplňků a šperků. Dětem podobnou aktivitu knihovna vymýšlí 4x až 5x ročně. Na jaře, na podzim i v zimě si děti vyrábí různé doplňky a výzdobu do domácnosti. Jarní výzdobu z květin nebo podzimní zdoby třeba z barevného listí, stromů a dýní. V zimě pak navíc ještě vánoční zdobení. Dnes je tvoření zaměřené na léto, kdy si před prázdninami můžou děti vytvořit ne předměty do bytu nebo do domácnosti, ale na sebe.
1: Budou to šperky a mě zajímá, jaké.
2: Ty výrobky, o které dnes půjde, mi popisovala knihovnice Nikola Virtová. Děti si budou moct odnést knoflíkové prstínky, náramky vyrobené skládáním papírových proužků a budou vyrábět i papírové korálky, které pak jako náramek budou navlékat. To se dělá tak, že se tenoučký proužek papíru namotá na tyčku a vznikne korálek. Z takových, ale i běžných skleněných nebo plastových korálků se vytvoří i přívěsky třeba na klíče nebo na baťušky.
1: No a navíc se děti takovouhle pěknou manuální činností zabaví.
2: Ano, a tento typ zábavy je vyloženě cílený na sklidnění dětí. Podle knihovnic z dětského oddělení máme v dnešním světě tolik podnětů, které vnímáme, že všichni potřebujeme na chvíli zpomalit. Nejen u dětí taková kreativní činnost podporuje fantazii, u dětí pak hlavně zdravý vývoj mozku. Procvičí si jemnou motoriku, soustředí se jen na jednu věc, sklidní se. Výsledek, produkt, který si sami vytvoří, si můžou odnést sebou domů a z toho mají obrovskou radost.
1: Říká Robin Rerich, tak my děkujeme za pozvánku na korálkování a přejeme hezký den.
2: Naslyšenou.

0: Za 2,5 minutky bude 11:45. Pěkné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. My si teď dáme takovou malou, ale zdravou svačinku. Zdravá bude i díky tomu, že v ní důležitou roli bude hrát polníček.
1: Babské rady.
2: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Činasky a jejich báseň, 9 minut před 11. a také pozvánky na nejrůznější zajímavé akce, které dnes můžete navštívit. Ta první akce, na kterou vás budu zvát, se jmenuje Futurum Ex Machina, aneb umělá inteligence a civilizace. V Chomutově v parku před střediskem knihovnických a kulturních služeb pod širým nebem můžete celý den vidět expozici velkoplošných a v noci taky solárně nasvícených fotopanelů s fotografiemi a texty o tom, co to vlastně je umělá inteligence, kde se vzala, kdo jsou její stvořitelé, k čemu sloužila ve svých počátcích a k čemu dnes, no a jaká, že bude pravděpodobně její budoucnost. Tahle výstava potrvá do 26. června. Další pozvánka, ta už bude pod střechu, do divadla, ale zůstaneme v Chomutově. Městské divadlo od 19 hodin uvádí populární Mamzel Nituš. Další divadlo se hraje zase znovu pod hvězdami. Na Hradě Hněvín probíhá oblíbené divadelní léto. I dnes od 21 hodin je na programu Noc na Karlštejně. Já už jsem to ve vysílání Českého rozhlasu Sever párkrát říkala, ale to představení je báječné a navíc ty kulisy toho Hněvína jsou kouzelné. Když vyjedete na Karlštejn, on je zbytečně velký. On se vám do toho diváckého pohledu vlastně nevejde. Kdežto na Hněvíně máte to cimbuří, máte to věž a všechno je to takové malinké a příjemně to s herci spolupracuje. Další pozvánka, ta je taky do divadla, tentokrát do Ústeckého, protože Činoherní studio jede své letní štace. Dnes na koupališti v Brně budou hrát Pábitele. No a další pozvánka z trochu jiného soudku v Zámeckém parku v Klášterci nad Ohří můžete až do čtvrtka pozorovat sochaře při práci. Probíhá tady sochařské sympózium. Činit se sochaři budou vždycky mezi 10. a 17. hodinou. Takže šance zastihnout je při práci, myslím, docela velká.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V České Lípě dnes bude připomínka odsunu původních německých obyvatel po druhé světové válce. Liberecká zoo má mláďata od ohrožených dravců. Dnes na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové unikátní varhany ve svatovícké katedrále v Praze. Bude převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami a teploty 17 až 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudetských Němců. Odhalení bude dnes ve 14 hodin na rozhraní ulic Heroutova a Česko-Kamenická. Tam po druhé světové válce vznikl internační tábor pro tehdejší německé obyvatele města.
3: Jde o součást česko-německého dne, který spolupořádá Českolipské vlastivědné muzeum a galerie. Historik Michal Rádl uvedl, že mezi pozvanými jsou i němečtí pamětníci takzvaného divokého odsunu před 81 lety i jejich potomci. Od 16:30 bude ještě druhé setkání v parku na rohu ulic Moskevská a u Kartonky. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Zoologická zahrada v Liberci má mláďata ohrožených dravých ptáků, orla nejmenšího a dvou druhů evropských supů, hnědého a mrchožravého. Podle mluvčí Barbary Tesařové tak zažívá mimořádně úspěšnou sezónu hnízdění dravých ptáků. U orla nejmenšího je liberecká zoo jedinou na světě, které se ho daří pravidelně rozmnožovat. A některá z letošních mláďat supů obohatí populaci ve volné přírodě, budou zřejmě vypuštěna v horách na Balkáně. Po 7 stoletích se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
4: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
5: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
4: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Lávra vypukl požár a hoří i střecha Uspenského chrámu.
2: Počasí.
1: Bude převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami, večer už beze srážek a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18, na horách 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor na Jablonecku na silnici 65 u Rádla. V pravém jízdním pruhu leží kovový předmět. A nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z Děčína z ulice Jiřího z Poděbrad. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je po zprávách a tak může pokračovat dopolední Express Českého rozhlasu Sever. V anketě Zlatý Amos děti každý rok nominují ty podle nich nejlepší a nejoblíbenější učitele. Ti pak soutěží mezi sebou, ale už před porotou. Ústeckým Zlatým Amosem se letos stal Michal Štefan z Litoměřic. Učí ty úplně nejmenší od první do třetí třídy a snaží se v nich udržet to počáteční školácké nadšení. Proč bere děti na pole, co si myslí o domácích úkolech i co pokládá za vlastní pedagogický úspěch. Na to všechno se ho budu ptát už po písničce.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Laskavý, férový a vtipný průvodce světem učení. Tak popsali svého učitele Michala Štefana žáci ze základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích, když ho nominovali do ankety Zlatý Amos. Jejich oblíbený pedagog nakonec v regionálním kole uspěl a stal se Ústeckým Amosem. A dnes se stal hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne i vám i posluchačům. Děkuji za pozvání.
1: Věděl jste, že vás děti chtějí nominovat?
2: A věděl jsem to, chvilku se o tom šuškalo, ale bylo to nádherný překvapení, když mi to pak oznámili.
1: Co to pro vás znamená? To, že děti vyjádří tímhle způsobem náklonost k učiteli, asi není úplně běžné a dost to vypovídá o vzájemném vztahu.
2: To rozhodně máte pravdu. Já myslím, že tím cílem každého pedagoga by mělo být si ty děti získat, nadchnout je pro ten svůj obor, pro to vzdělávání, pro to vlastně i třeba jeho specializaci. A pak, když přijde takové nějaké krásné ocenění, tak to je jen důkaz toho, že vlastně tam něco fungovalo, že ten vztah se utvořil správně a je to nádherný.
1: Navíc děti, které vás nominovali, jsou z vaší vůbec první třídy.
2: Je to tak, to byly vlastně moji první děti, které jsem vedl od první do třetí třídy a no, prostě nádherný. Ta první třída, ke který si každý učitel vytvoří svůj vlastní vztah.
1: Pro kantora začátečníka, teď to nemyslím nějak pejorativně, to musí být o to silnější.
2: Určitě, určitě. Tak všechny ty základní chyby, co jsem mohl udělat, jsem jako si vyzkoušel na těchto dětech a když už jsem přebíral svůj další třídu, tak říkám, teď už to bude dobrý, jenom rodiče. Teď už to bude v pochodě.
1: Do celostátního finále soutěže Zlatý Amos jste nakonec ale nepostoupil. Bylo to zklamání?
2: Nebylo, protože já když tam přišel vlastně mezi těch 20 úžasně inspirujících, inovativních, energických, nabitých učitelů, tak tam vlastně byli druhostupňoví učitelé, kteří popisovali myšlenky Sokrata, byli tam filozofové, já tam přišel, já jsem si na to finále vzal keramické prase, víte, takové to zahradní. A když jsem tam přišel s tím keramickým prasem, tak říkám, tak já nevím, co vám tady je, já budu povídat, já tady mám Pepu Čunčo, to je náš třídní maskot. No.
1: Já myslím, že vzhledem k té první až třetí třídě Čunča působí mnohem relevantněji než Sokrates. V té vaší přihlášce od dětí nechyběl následující příběh, já ho přečtu. Ve třetí třídě jsme byli s panem učitelem na poli a bylo to úplně nejlepší. Jeli jsme traktorem po poli a všichni jsme se drželi, jak to drncalo. Na poli po sklizni zůstala červená řepa a někde i brambory. A tak jsme je sbírali a zkoumali. Pod mikroskopem jsme viděli malé tečky a různá vlákna a pan učitel říkal, že to jsou části rostliny a bylo to fakt zajímavé. Často podnikáte tyhle výlety do skutečného světa, výlety ano. Mimo třídu.
2: Ano, to je pro nás docela typické, pro tu mou třídu my se snažíme učit tak nějak integrovanou tematickou výuku, vlastně učit to všechno v jednom tématu a k tomu napojovat matematiku, češtinu a všechno a tady to právě byl takový inovativní projekt, jak by se dalo říct, ono, když si každý vyrážel na pole a dneska už jako se to tak nevidí, takže my jsme v rámci jednoho dopoledne vzali děti na pole. A tam jsme jezdili traktorem, tam jsme stříhali slunečnice, hledali, co zbylo na poli, měli jsme k tomu doprovodný povídání, bylo to nádherný. Takový výlet do minulosti.
1: Říká Ústecký Amos Michal Štefan, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je učitel Michal Štefan, učitel, který získal titul Ústecký Amos. Je to soutěž, kde učitelé nominují sami děti, takže z tohohle pohledu pro kantora určitě úspěch. Vy učíte na prvním stupni ty úplně nejmenší děti. Je to na prvním stupni snazší než na druhém právě v práci s dětmi?
2: No, tak zase záleží na tom nastavení toho pedagoga. Já vždycky, když vidím ty kolegové, když se vrací ze suplování na prvním stupni, druhostupňoví učitelé, tak vypadají sedření do kůže. Já zase, když pak někdy zavítám v rámci suplované hodiny na druhý stupeň, tak tam vidím fůru nezájmu a ty otrávené výrazy. Takže určitě to je o tom nastavení, protože já bych nedokázal učit starší děti, protože ty malí jsou taky vděční. Zase cokoliv jim přinesem, tak jim to rozšíří ten svět, to poznání, hned je to nadchne a ta práce je naprosto úchvatná.
1: Do první třídy se těší skoro každé dítě, ale to nadšení velmi často, velmi rychle ochládá. Jak to děláte, aby nevystydli a aby ta očka, která jsou naproti vám, stále zářila tím zájmem a zvědavostí?
2: Je to tak, no někomu těm silnějším jedincům ta motivace vydrží až do Vánoc a pak už do ledna už tak jako tam jen vidíte ty dušičky, ale ne, a tak já myslím, že když to učitel vezme tou herní formou a vlastně přístupem k těm dětem takovým nějakým vlídným lidským, že když vlastně se zrovna něco nechce, nedaří, tak vlastně nemusí se všechno dělat hned a na 100%, tak vlastně to je pro ty děti taky obohacení a zároveň my učíme formou hry pořád takzvaná gamifikace, že vlastně máme i různé hry, žetonky a tak dále. Prostě to, co k té výuce by asi mělo patřit, k té moderní.
1: On to říkal už Jan Amos Komenský, pak se na to ale trochu zapomnělo, na tu školu hrou. Bez toho by to podle vás nešlo?
2: Ne, rozhodně. Já myslím, že ten herní princip od první do třetí třídy je naprosto zásadní a k té výuce prostě patří.
1: Moc chlapů mezi prvostupňovými kantory určitě není. Máte přehled, kolik vám podobných učí?
2: No, úplně takovou statistiku si netvořím, ale třeba u nás, když jsme tehda v Hradci studovali na obor první stupeň učitelství, tak jsme nastupovali 3 chlapci a 60 děvčat a dokončil jsem to vlastně jediný chlap. Takže asi to číslo nebude úplně tak závratné, ale je to poznat, když ty děti tam pak přijdou a už na ně jako po třetí houkne paní učitelka, ale jednou houkne chlap a je to.
1: Takže je to výhoda být v tom převážně ženském kolektivu a přináší to automaticky sebou nějakou autoritu, něco, co ta žena ve stejné pozici musí budovat?
2: Určitě, ač to takhle nechci, tak popisuju realitu tak, jak jako je, tak je to obrovská výhoda, co se tohoto týče. Na druhou stranu ta žena zase z pozice paní učitelky v té první až třetí třídě má daleko větší vztah k těm dětem, jak kdyby mateřský, bych řekl. Mm-hmm. To je to, co já se ještě hodně těžce učím a ty ženy to mají tak nějak přirozeně, aspoň z mé perspektivy.
1: No ale zase se říká, že každý chlap je vlastně vevnitř na dosmrtí dítě, takže možná z téhle pozice k ním máte blíž než ta mateřská paní učitelka.
2: Jo, to bezesporu bych potvrdil, mám 28 dětí a já jsem to 29., takže jsme taková dobrá skupinka.
1: Říká Michal Štefan, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Na Českém rozhlase Sever si dnes v dopoledním expresu povídáme s Michalem Štefanem, účastníkem ankety Zlatý Amos, učitelem, který získal ten regionální titul a stal se Ústeckým Amosem. Pamatujete si vy ze svých školních let na nějakého kantora, kterého byste byl býval rád na Amose nominoval?
2: Tyjo, tak to je záludná otázka. Já jsem měl fůru kvalitních a i fůru tedy nekvalitních pedagogů v mém dospívání, ale jednoho takhle bych jako nedokázal určit. Možná paní učitelka dějepisu na druhém stupni, my jsme měli paní Slavíkovou, ta učila úplně stejně, jak teďka učím já. V projektu propojený všechno výtvarka, dějepis, ta čeština, ono se to tam krásně nabízí a ta byla takovou průkopnicí na naší škole, kde vlastně zařadila projektové dny, kde se navzájem mísí různý žáci různých ročníků a spolupracují a mají toto vrstevnické učení, tak ta byla asi mojí největší inspirací.

0: Zase my máme decentralizované školství, což znamená, že každá škola si může dělat v rámci těch svých kompetencí, co chce, jelikož ji zřizuje obec, a tedy co škola, to unikát. A vlastně asi spíš záleží na nastavení toho učitele. My tedy stále také máme žákovské, žáci aktivně sbírají jedničky, protože rodiče chtějí, prarodiče chtějí, ale ty moje děti jsou takové, tak dáme jedničku, a oni, no tak dáme, no, nedáme, tak nedáme, no. Tak oni mají takovou tu vnitřní motivaci, mám pocit, a tu měli až do té třetí třídy. A vlastně pak kolegyně říká, ale tady ten chlapec, ten už by byl na trojku. Říkám, ano, ale když mu teďka nasázím 10 pětek, tak se mi sekne a bude koukat na mě, že co jako tam v té škole má dělat. Takže zase to ohodnocení, no, aby bylo smysluplné, tak musí být oprávněné, aby bylo oprávněné, tak pak zase eliminuje ty děti, který zase moc to nejde. Takže je to taková věčná otázka, jestli ano nebo ne. Pak asi záleží na tom nastavení toho třídního učitele.
1: Co kauza domácí úkoly, to se taky dost řešilo. Já jako máma jsem to brala tak, že díky domácím úkolům získám přehled o tom, co se zrovna v té škole děje. Tak, že jako vím, čím se tam to dopoledne zabývají, protože chtít se to dozvědět od dítka školou povinného je v podstatě neřešitelná věc.
0: Ano, ano. Za mě jsou úplně ideální. Nebo takto, já když jsem studoval, tak si říkám, úkoly dávat nebudu, to je nesmysl, zbytečný přežitek staré doby, že ano, jak by řekl každý. A nakonec jsem vstoupil do té praxe a dal jsem jeden úkol 5-minutový v první třídě, v druhé třídě 10-minutový, ve třetí třídě už 15-minutový 2. Protože zase přesně jak jste řekla, ten žák si zopakuje to, co se ve škole naučil, doma si to probere s rodičem, fungují jeden na jednoho, jeden rodič to dovysvětlí tomu žákovi, protože učitel v dnešní době těch 28 dětí ve třídě, jak má sledovat individuálně a hodnotit každého a věnovat mu svou péči, to je nadlidský úkol.
1: Říká Michal Štefan, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. O současné školské praxi si společně budeme povídat dál, ale až po písničce.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Stále posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je učitel ze základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích, Michal Štefan, držitel titulu Ústecký Amos, a povídáme si o jeho praktické zkušenosti ze školy. Naší generaci, když se dívá na ty školní děti, se zdá, že toho zvládají ve škole stále míň a míň, že na ně školy nekladou takové nároky, jako kdysi na nás. Ale na tom prvním stupni tam to zůstává asi vlastně stejné, protože pořád se děti musí naučit číst, psát, počítat, musí dostat základy těch přírodních a společenských věd. Nejste na tom náhodou trochu hůř než ti druhostupňoví? Kde se to, mám pocit, tak jako rozmělňuje?
2: Je to tak, jak popisujete, protože i ta doba šla vlastně dopředu. My už si různé věci můžeme najít kdekoliv, a tak ty naukové předměty tak nějak ustupují a spíš se učí vlastně, jakým způsobem ty informace si získat, jak si ověřit jejich pravdivost. A zase s tím, co dřív se memorovaly nějaké poznatky, tak přichází o obrovský těžký úkol pro učitele naučit a dát nějaké nástroje žákům k tomu kriticky myslet, uvažovat, zhodnotit, co je pravda, co není pravda, což, řekl bych, z toho učitelského pohledu je daleko větší problém a daleko těžší. Ale ano, na tom prvním stupni bych řekl, že to je stále stejný, naučit číst, psát, počítat, a to zkrátka bez toho se neobejdem. To je ta základní škola, ten základ.
1: Konec konců i všechno, co vím o Přemyslovcích, jsem se, myslím, dozvěděla na prvním stupni základní školy, a když ne na tom svém, tak s dcerou určitě. Potřebujete vy při té své prvostupňové výuce dnes ty moderní technologie? A nebo by to šlo úplně bez ní?
2: A zase tam čelíme tomu, že každá škola musí zahrazovat digitální technologie a plnit takzvané digitální kompetence. Takže i kdybych chtěl učit bez nich, tak nějak nemůžu, jelikož je musím plnit. A zároveň zase naučit děti pracovat s tabletem je pro žáky samozřejmě atraktivní, ale zároveň hlavně funkční, protože v tom prostředí, ve kterém se oni pohybují, tak se pohybují v bezpečném prostředí. Tam se naučíme ty situace, jak je vlastně zvládat a řešit. A pak, když vlastně se už dostanou v těch 13 letech na různé sociální sítě, už let, s kterým nástrahám dokážou možná i čelit, nebo to nějak dokážou posoudit.
1: Co pokládáte za úspěšnou hodinu? Já vím, že učitel, když odchází z hodiny, tak může mít buď dobrý, anebo špatný pocit, anebo tak, jakože dneska to úplně nešlo. Kdy odcházíte radostně?
2: Já vlastně odcházím snad každý den radostně. A mně už se delší dobu nestalo, že by se to fakt teda nepovedlo. Někdy jsou tam samozřejmě ty zádrhely, ale jak vlastně to mám jako projekt, tak jako já si to nějak naplánuju. A už po 10 otočených minutách si říkám, no tak ten plán určitě nepůjde. Teď už vidím, že se mi tamhle někdo šije, tak pojďme, a teďka hra, a teďka pojďme si tady vzít lístečky. A je to taková intuitivní pedagogika, že vlastně podle naladění té třídy uvidíme, kam se ten projekt dobere, a vždycky je to krásný a vždycky to je pro mě taková dobrodružná cesta, protože já vlastně nevím, co stojí na konci.
1: Zní to moc hezky se to poslouchá, to nadšení a ten entuziasmus z vás doslova sála, a vy jste říkal, že jste ho cítil i mezi těmi ostatními Amosy, když jste se společně sešli, že tam byla velká spousta mladých a nadšených lidí. Jak dlouho vám to nadšení vydrží? Protože mládí nevydrží, to je ověřené.
2: A jak dlouho vydrží nadšení? No, já mám pocit, že až to nadšení skončí, tak půjdu dělat jinou práci. Protože kolem sebe sem tam potkáte učitele, který už tak nějak jako nemá na tu práci energii, nemá už ty baterky, a tak už by mohl jít třeba na poštu. A nebo někam, kde bude on sám spokojený a ty děti budou zase spokojený s někým jiným, co je energický, nebo třeba co to zvládne jako metodicky správně. Zase ne každý musí sršit tou energii jako třeba já.
1: Tak ať na té poště skončíte co nejpozději.
2: Moc krát děkuju, moc se na to těším a snad nezanikne do té doby.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byl učitel Michal Štefan. Děkujeme.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Sever.

0: Pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever. Od začátku června pro vás právě každé pondělí po 13. hodině vysíláme pořad Osobnosti Česka. Herec, tanečník a teď už i moderátor Oskar Hez v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš. Tady je malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Pořad Osobnosti Česka uslyšíte v našem vysílání dnes po 13. hodině. A jak už víte, hostem Oskara Hesse bude horolezec Radek Jaroš. You got it!

0: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Nosím černý brýle.

0: Michal Hrůza ještě co by frontman kapely Reddy Kirken v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 10 minut před 12. No a vždycky takhle, když už je poledne na dohled, chodíme za Slávkou Brádlovou do kuchyně, abychom si něco dobrého připravili. Dnes to bude tip na svačinku nebo pohoštění pro návštěvu. Uděláme si totiž takové olivové tyčinky.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Olivové spirály, tak se jmenuje ten dnešní receptík. Tu náplň můžete různě obměňovat. Dobrý nápad je dát místo oliv třeba bylinky podle vaší chuti. Tak, budeme potřebovat jedno listové rozválené těsto, je to ten balíček o váze 275 gramů, k tomu dvě lžíce čerstvého tvarohového sýra, typ lučina, žervé, případně to může být i jenom tvaroh. Potřebovat budeme i hrstičku černých oliv, asi půl kávové lžičky škrobu, jedno vajíčko, sezam nebo jiná semínka na posypání a případně sůl. Nejdřív připravíme náplň. Tvarohový sýr umícháme s drobně nasekanými olivami a vmícháme trošičku škrobu. Obvykle není potřeba to solit, olivy si slanost nesou, ale pokud použijeme bylinky, tak se trošičku dosolit musí. Těsto rozbalíme a náplň v tenké vrstvě natřeme na polovinu těsta. Druhou polovinu přeložíme a dobře přitiskneme, abychom vyhnali případné vzduchové bublinky. Povrch potřeme rozkvedlaným vajíčkem, posypeme sezamem a ostrým nožem nakrájíme proužky asi tak 2 cm široké. Vychází to plus minus na 8 proužků. Jednotlivé proužky stočíme do spirály, necháme na pečícím papíře a v troubě předehřáté, to zdůrazňuji, na 200 stupňů upečeme. Můžeme podávat jako předkrm, jako svačinku, jako přílohu k vínku nebo k salátům a tak dále.
1: Vaříme se Slávkou.
0: Tak to byl dnešní recept Slávky Brádlové. Před námi je skupina Toutou, taky Mňága a Žďorp a hlavně je před námi pondělní poledne. Jiří Zeman už chystá zprávy, ve kterých vám právě ve 12 prozradí, jakže to meteorologové vidí s počasím v tomhle týdnu. Tak zůstaňte i dál s námi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Česku se začne během týdne oteplovat, o víkendu budou tropy. Na Lounsku začal platit zákaz odběru vody z některých potoků. V budově Ústecké knihovny v Churchillově ulici se dnes odpoledne děti můžou vyzdobit na léto. Dnes čekejte převážně oblačno a teploty mezi 16 až 20 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké poledne. Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky. Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové je to kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních dnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho kontrolují.
3: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Knihovna Ústeckého kraje v Ústí nad Labem pořádá pro děti akci Ozdob se letně. Dnes odpoledne si můžou děti přijít vytvořit šperk na sebe nebo třeba přívěšek na klíče, pokračuje knihovnice Nikola Virtová.
4: Děti si u nás budou moct vyrobit knoflíkové prstýnky, budeme vyrábět papírové korálky, což jsou proužky papíru, které se namotají a potom budeme navlíkat. A samozřejmě budeme taky mít obyčejné navlíkání korálků, aby si mohl každý najít to, co ho bude bavit a zajímat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsali. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv.
1: Sport.
2: Poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy sedmý zápas finálové série. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí v Praze v hale Královka proti Pardubicím. Duel začne v 17 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přeháňkami, večer beze srážek a postupně se vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 20, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Mezi Rumburkem a Šluknovem havarovalo osobní auto. Nehoda omezuje provoz a zasahují tam policisté. V Děčíně v ulici Jiřího z Poděbrad se srazila dvě osobní auta. A na silnici číslo 15 mezi Úštěkem a Stvolínky silničáři opravují vozovku, projíždí se tam jedním jízdním pruhem. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Písničky na přání s Renátou Filipy.
2: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali pondělní polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Jako první se dnes dovolal pan Jaroslav z Horních Beřkovic. Pane Jaroslave, hezké odpoledne. Tak, pane Jaroslave, slyšíme se. Dobrý den.
3: Haló, dobrý den.
2: Bude to písnička od Valdemara Matušky Slavíci z Madridu. Pro koho bude?
3: Bude to pro Emilku Kropáčkovou.
2: Ano.
3: K jejím narozeninám a přál bych jí hodně štěstí, zdraví a aby hlavně děti poslouchali.
2: Tak jo, písnička je připravená. Díky za zavolání i my. Přejeme vše nejlepší. Mějte se hezky a naslyšenou.
3: Ano, děkuju moc.

vodního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Valdemar Matuška, jeho slavíci z Madridu. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Pojďme na první e-mail tohoto dne. Ahoj, zdravím tě za kapelu ZZ Top Czech Tribute Band. Moc děkujeme za skvělé moderování a prosím, zahraj písničku od skladby ZZ Top Road Bowie. Posluchačům Českého rozhlasu Sever přejeme vše nejlepší a hodně kvalitní muziky. A už teď se těšíme, až se někde potkáme. Za skladbu děkuje Mirek. Tak Mirku, posílám ZZ Top.

0: Tohle byly ZZ Top a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání. Tu další nanači na naší lince 475 212 212 vybírá paní Hanka z Úval. Hezké odpoledne.
1: Mám taky hezké odpoledne, paní Renato, i všem vašim posluchačům. Dneska písničku, co jsem vybrala, je vlastně i příhodná, protože tady máme už léto a jak jsem slyšela, tak ty pravý teploty letní už dorazej, takže bych tu písničku chtěla poslat všem vašim posluchačům, ale hlavně Alence a Petrovi do Strhelčevce, panu Karlovi do Pěchovic, no a mojí kamarádce Vlastičce, která zítra odlétá na dovolenou do Maroka, takže bych jí chtěla popřát šťastnou cestu a ať se jí tam líbí a ať se v pořádku vrátí. A jinak prostě pro všechny.
0: Iveta Bartošová a léto, tak to je vámi vybraná písnička. Tak paní Hanko, díky za výběr, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A vám mnohokrát děkuji.
1: Já taky moc děkuji paní Maruško za zavolání a přeji hezké pondělí. Naslyšenou.
0: I vám děkuji. Naschledanou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Tohle byla Hanka Zagorová a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. No a pojďme teď k e-mailům na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Zdravím naše báječné rádio Český rozhlas Sever. Prosím o zahrání písničky Léto mé od Vaška Neckáře ke 12. narozeninám pro Marečka Červeňáka z Meziboří. S přáním všeho nejlepšího, hlavně zdraví, štěstí a spokojenosti, tak to přeje strýc Josef Sloun.

Vašek Neckář dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Pokračujeme právě v našich pondělních poledních písničkách na přání, jak nám do studia se dovolal pan Tomáš z Ústí nad Labem. Přál si nějakou hezkou písničku od skupiny Katapult, tak jsme společně vybrali Já nesnídám sám. Ta písnička je pro jeho paní a taky pro všechny posluchače.

Skupina Katapult a Já nesnídám sám. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A ta další je opět z vašich e-mailů. Hezké pondělí, na koncertě Evy Farné v Edenu jsem nebyla a ani na ten zítřejší se asi nedostanu, ale Evu Farnou mám ráda a respektuji. Dnes se tedy zabrousím do jejich starších písniček, tak prosím, zahrajte Evu Farnou, jaký to je ze seriálu Ošklivka Katka z roku 2008. Bude to vítum k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně mého bratrance Martina z Horní Dobrouče, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

0: Tohle byl Rod Stewart a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale hrajeme i písničky na přání, pojďme na další z nich, tentokrát z vašich SMSek. Hezký den přeji a prosím o písničku Pro mě, když se snáší déšť od Basikové a Střihovky. Děkuji paní Marie z Děčína.
1: Se snáší

Bára Basiková a taky Kamil Střihavka. My máme 12 hodin a 53 minut k tomu. Na Českém rozhlase Sever v našich písničkách na přání stihneme ještě jednu písničku z vašich SMSek. Hezký den přeji a prosím zahrajte Věru Martinovou z knihy Vázané ovčí kůží. Děkuji.

0: Věra Martinová dospívala, taky to byla poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět na Českém rozhlase Sever po 18. a už teď se na vás těší Míra Tartárek. Jirka Zeman připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj letos za rekonstrukce silnice a mostů utratí téměř 600 milionů korun. Turnovská radnice začala opravovat vodní elektrárnu na jezeře. Češi na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice získali 4 medaile. Počasí na dnešek převážně oblačno a teploty mezi 16 až 20 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje letos utratí zhruba 600 milionů korun za opravy mostů a silnic. Podle informací pro Český rozhlas budou rekonstrukce mostů stát víc než 130 milionů, opravy silnic 460 milionů korun.
3: Kromě pokračování rekonstrukcí dvou velkých mostů přes Labe v Ústí nad Labem a Roudnici nad Labem patří letos k největším stavebním akcím kraje rekonstrukce mostu Vrtyně nad Bílinou na Teplicku, také oprava mostu v Dolním Jiřetíně na Mostecku nebo práce na průtahu Chabařovicemi na Ústecku. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: V Turnově začala rekonstrukce vodní elektrárny. Radnice ji nechává opravit za víc než 53 milionů korun bez daně. Vodní elektrárna na Malé Jizeře v areálu schořelého mlýna je několik let nefunkční. Ve strojovně stavbaři bourají podlahu, zasypávají suterén a budují otvor pro nová vrata. V létě tam osadí nové turbíny a další technologie. Elektrárna by mohla začít fungovat na podzim.
4: Jakmile pracovníci dokončí přípravné práce, začne stavba provizorního mostu a zahrazení vodních kanálů. Podle mluvčí města Marcely Jandové jsou hotové díly turbín. Montovat se budou v srpnu. Vodní elektrárna by měla v budoucnu zásobovat elektřinou provoz sportovního areálu Maškova zahrada, popřípadě některé další městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přinášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal.
1: Sport.
2: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuxa získal 2 zlata, Josef Dostal stříbro na 500 metrů a debl kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla si dojel pro bronz. Další velkou akcí je mistrovství světa, které na konci srpna pořádá polská Poznaň.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přehánkami, večer beze srážek. Postupně se vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 20, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích u nemocnice na křižovatce ulic Duchcovská a Zeithamlova se srazila 2 osobní auta, na místě je policie. Pozor dejte mezi Rumburkem a Šluknovem. Na silnici číslo 266 havarovalo osobní auto a nehoda omezuje provoz. Také tam zasahuje policie. A v Ústí nad Labem je uzavřená Londýnská ulice. Dělníci tam pracují na obnově Mánesových sadů. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda do dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, byste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Předtím zase, já jsem začal lézt na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopni sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box, ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malýho kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh mu je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že 8000ovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000ový vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc, jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000ovku, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví, jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakoli, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá

0: Nemá. A já říkám, no tak vyleze jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
1: To je neuvěřitelný.
0: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek

0: Lek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátý horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem si řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
1: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
0: Anželka. A tak teď už jsou starý a
1: tak jako, ale a tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak...
0: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně, jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No, a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
1: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
0: No, samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila, jako.
1: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
0: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo, a já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro něho lehký nebylo teda.
1: Úplně poslední otázka na vás je, nebo ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
0: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají, a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
0: Díky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Silničáři opraví díry ve vozovce na průtahu Bílinou, práce začnou v neděli. V bývalém areálu lounské Pragovky vznikne nová městská čtvrť. Národní onkologické centrum v Motolské nemocnici získalo kolaudaci, otevřít by se mělo na konci srpna. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno, postupně zataženo, občasný déšť a teploty mezi 20 až 24 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobré odpoledne. Silničáři opraví díry a trhliny ve vozovce na průjezdu Bílinou na Teplicku. Dopravu budou řídit semafory Kyvadlově. Na podkrušnohorské magistrále se mohou po dobu rekonstrukce tvořit kolony. Práce na silnici první třídy číslo 13 začnou v neděli 21. června. Dnes o tom informovala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Rekonstrukce úseků mezi kruhovými objezdy u Lidlu a u Alberta bude stát 12 milionů korun a potrvá necelý měsíc. Bývalý průmyslový areál Pragovky v Lounech se promění v novou městskou čtvrť. Developerská společnost Nira své plány představila veřejnosti v neděli během dne otevřených dveří. Celá proměna areálu potrvá déle než 10 let a první byty mají být podle partnera developerské společnosti Nira Marka Kedziora hotové do 3 let.
3: Vlastně tenhle ten areál, který má nějaký 14 hektarů, se promění postupně na, věřím, druhé centrum města. Mělo by tady vzniknout k tisícovce bytů, komerční zóna, komunitní centrum a další občanská vybavenost.
2: V nové čtvrti mají převažovat byty v osobním vlastnictví. Podle Kedziora ale počítají také s nájemním a družstevním bydlením. Stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Projekt za zhruba 4,5 miliardy korun má z většiny pokrýt evropské financování. Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest vězení. Soud v Oslu uznal Mariuse Borga Heibyho vinným ze 2 ze 4 případů znásilnění. Syn korunní princezny z prvního manželství většinu obvinění odmítá. Proti verdiktu se odvolá.
1: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7, na horách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Postupně se od západu zatáhne, později odpoledne nebo večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 24, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích na silnici číslo 13 na křižovatce Masarykovy třídy a Okružní ulice bourala 2 osobní auta. A kolem silnice číslo 62 mezi Povrly a centrem Ústí nad Labem silničáři mění směrové sloupky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máme tady 2 hodiny odpoledne, k tomu teď přesně 4 minuty a může začít dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Vzácné alergie, tak to je téma pro dnešní díl Co v učebnicích nebylo a Martina Písaříka. Většina z nás se už chystá na letní dovolenou, ale jen málo kdo se ptá na zdravotní rizika, spojená většinou s destinací, kam jedeme. Více si řekneme zhruba za 15 minut, v tipech přidám akci pro děti, několik koncertů i sochařské sympozium a slavným Severočechem bude Viktor Werner, který během druhé světové války bojoval proti Hitlerovi ve francouzských službách. A přidáme i písničky, které nestárnou, tentokrát od Marty Kubišové nebo Jiřího Korna, teď už ale Marek Ztracený.
1: Pohodové odpoledne

0: Marta Kubišová, taková její podsta skupině Beatles, jejich hit s názvem Hey Jude. 14 hodin 12 minut k tomu rozjelo se pondělní pohodové odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Sever. Mnoho z nás trápí různé menší či větší alergie. Ti šťastnější mají třeba jenom zkaženou část jara, někdy se ale zdravotní problémy projevují po celý rok. No a Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo, teď bude mluvit o neobvyklých alergiích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Petr Bende, jeho láska, přesně 14 hodin 21 minut pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Chystáte se v létě na dovolenou do zahraničí a už jste si zjišťovali, jaké vám tam hrozí zdravotní riziko a co si tedy vzít sebou? Před cestou to totiž udělá jen 7% cestovatelů z Česka. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos ze začátku června, kterého se zúčastnili více než 2000 respondentů. Detaily o tomto průzkumu i prakticky rady, na co před cestou má pro nás reportér Jan Beneš, kterého zdravím. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak co bychom si tedy měli před cestou za hranice zjistit a kde vůbec ty informace najdeme?
1: Měli by lidé třeba vědět, na co si dát pozor z hlediska hygieny a jaké léky nebo jiné zdravotní pomůcky vzít sebou. Pokračuje Jana Bricknerová z agentury Ipsos.
2: Typicky je to nějaké setkání s praktickým lékařem, kdy zjistíme nějaké informace o doporučených očkováních, případně se tam řeší bezpečnostní situace v té dané zemi, kam cestujeme, ale 4 z 5 vlastně těch absolventů předvýjezdového poradenství se na nic neptají aktivně, jenom přijímají prostě ty informace.
1: Každou pátou zahraniční cestu přitom lidé podle průzkumu podnikají do Afriky nebo Asie, kde jsou zdravotní rizika vyšší a očkování je potřeba. Téměř polovina lidí, kteří poradenství využijí, se radí právě s praktickým lékařem. Čtvrtina vyhledává centra cestovní medicíny a pětina se pak radí se svou cestovní kanceláří. Nejčastěji se nechávají očkovat proti břišnímu tyfu, vzteklině a žloutence typu A.
0: Honzo, jaké zdravotní problémy lidi v zahraničí nejčastěji trápí?
1: Nejčastěji jde o problémy se zažíváním, jako jsou průjmy. Následovalo poštípání hmyzem, spálení od slunce, různé příznaky nachlazení nebo zvracení. Právě na tyto problémy bychom sebou měli mít základní léky, popisuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny nemocnice Motol Milan Trojánek.
3: Na prvním místě ty léky na chronické obtíže a zdůrazňujeme právě léky na průjem, případně na ty respirační symptomy. Co se týká léčby průjmu, diosmektid nebo adsorbencia, případně nehorečnatého průjmu loperamid, racekadotril a důležité jsou teda ty rehydratační roztoky.
1: Chybět by neměl opalovací krém, repelent a přípravky proti štípání, poštípání hmyzem.
0: V čem lidé při cestování nejčastěji chybují?
1: Nejčastěji pijí nebalenou vodu, nebo na kole nebo motorce jezdí bez přilby. Oblíbené je i mazlení se s pouličními zvířaty, která mohou přenášet třeba vzteklinu.
0: Říká náš reportér Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A když už jsme tu měli letní téma, dáme si k tomu i letní písničku. Čekají nás Layback a Sunshine Reggae. Tak stále hezké pohodové odpoledne.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Věru Špinarovou za malý moment vystřídá skupina Kex. Máme přesně 14:30 a v programu Českého rozhlasu Sever. To znamená kulturní tipy pro vás. V Ústí nad Labem můžete vzít děti do knihovny Ústeckého kraje na vyrábění letních ozdob jako náramků z korálků a různých materiálů, prstýnků a podobně. Ozdobte se letně, začíná v 16 hodin v dětském oddělení v budově Vincenta Churchilla. Sochařské sympozium odstartovalo v pátek v zámecké zahradě v Klášterci nad Ohří. Na práci sochařů se můžete jít podívat až do čtvrtka 18. června, vždy mezi 10. až 17. hodinou. V Klášterci vás pozvu ještě na koncert malých umělců do klášterecké Zušky. Začínající hudebníky můžete podpořit od 17 hodin. To v Jirkovské Zušce, tam si připravili před koncem školního roku hned muzikál. Pohádkový příběh plný dobrodružství, humoru, krásných kostýmů a hudby, Tajemství staré Bambitky 2 začíná v 18 hodin. Další komorní koncert v rámci hudebního festivalu Ludvíka van Beethovena v Teplickém zahradním domě nabídne dnes v 19 hodin nejen harfistku Janu Bouškovou a kromě hudby Beethovena i Mozarta a Bacha a dalších autorů. V Teplicích je pro vás ale přichystaný ještě jeden koncert, a to v kostele svatého Bartoloměje. Koncert chrámové hudby představí trumpetistu Radka Černého, trombonistu Michala Černého, klavíristu Jiřího Knote a hlavně zpěvačku Barboru Denun Cambraira. Chtěli byste se dozvědět více o umělé inteligenci, kde se vzala, čemu sloužila dříve, čemu v dnešní době a jak vypadá budoucnost? Pozor, nezvu vás teď na žádnou přednášku nebo besedu. Až do 26. června si můžete jít prohlídnout kdykoliv, tedy i v noci, v Chomutově, expozice Pod šerým nebem, která přibližuje prostřednictvím velkoplošných a v noci solárně nasvícených fotopanelů s fotografiemi a texty to, kde se vlastně umělá inteligence vzala a kdo jsou její stvořitelé. Panely najdete v parku před střediskem knihovnických a kulturních služeb.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Jiří Korn, jeho slavný Robinson, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď 14 hodin a 40 minut a před námi je další slavný Severočech. A Milan Knotek se tentokrát vrátí hlavně do druhé světové války.
1: Slavní Severočeši.
2: Ve válce byl dvakrát raněn, ale na frontu se vždycky co nejrychleji vrátil. Viktor Perner bojoval proti Hitlerovi ve francouzských službách. Narodil se v roce 1911 v Terezíně. Po vystudování střední školy se z něj stal voják z povolání. Když zemi obsadili fašisté, utekl přes Polsko do Francie. Tam působil u cizinecké legie a v československých jednotkách. Po kapitulaci Francie odplul na britské ostrovy. V roce 1942 byl Perner začleněn do 4. pochodového praporu 1. divize svobodných francouzských sil. Velel kulometné četě a později střelecké rotě. Bojoval v Africe a Itálii. V srpnu 1944 se svou jednotkou vrátil do Francie. U vesnice Graut poblíž Toulonu byl raněn šrapnelem na hlavě. Jeho touha vrátit se na bojiště byla tak velká, že rekonvalescenci ani nedokončil. Po druhé utrpěl vážné zranění po výbuchu miny v březnu 1945 v Sospelu. Válku dokončil v hodnosti kapitána. Viktor Perner potom pracoval u generálního štábu v Praze a jako profesor na Vysoké škole válečné. V roce 1954 byl kvůli službě v západních jednotkách nucen armádu opustit. Působil pak jako agronom a předseda zemědělského družstva. Zemřel v roce 1997. Je držitelem řady francouzských a československých vyznamenání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof, Richard Krajčo, jejich slavná Lolita, 14 hodin a 50 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. 7 staletí neměla svatovícká katedrála plnohodnotné varhany. Stavitelem varhan musí být současně hudebník, architekt, technik a možná tak trochu i hodinář. Právě někdo takový se hledal pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Po letech práce, plánování a výroby jsou nové svatovícké varhany hotové. A právě dnes je pokřtí. A to za zvuků mše skladatele Antonína Dvořáka.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovícké varhany v Národní sbírce, která začala v roce 2017. Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovíckou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
2: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
3: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovícké varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
4: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
4: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
5: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Maximální cena nafty zítra klesne pod 39 korun, u benzínu zůstává skoro beze změny. V Lovosicích dnes začala stavba okružní křižovatky u Jatek, řidiči musí počítat s objížďkami. Počasí na zítřek zpočátku skoro jasno, postupně zataženo, občasný déšť a teploty mezi 20 až 24 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezky odpoledne. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Kott Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
4: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
3: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů méně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 1,40 korun a 1,50 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Na Lovosické křižovatce u Jatek dnes začala stavba nové okružní křižovatky. Řidiči tak podle ředitelství silnic a dálnic budou muset využít objízdné trasy. Ty se budou měnit podle postupu jednotlivých oprav.
5: Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od okružní křižovatky u obchodního domu Kaufland směrem na Libochovice, dál po silnici druhé třídy číslo 247 a na okružní křižovatku u Prosmyk. Stavba za 31 milionů korun má být hotová na konci listopadu. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
3: Zoologická zahrada v Liberci má mláďata ohrožených dravých ptáků, orla nejmenšího a dvou druhů evropských supů, hnědého a mrchožravého. Podle mluvčí Barbary Tesařové tak zažívá mimořádně úspěšnou sezonu hnízdění dravých ptáků. U orla nejmenšího je liberecká zoo i jedinou na světě, které se ho daří pravidelně rozmnožovat.
2: Počasí.
3: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7, na horách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Postupně se od západu zatáhne, později odpoledne nebo večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánka, nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 24, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Ústí nad Labem v Přístavní ulici u odbočky do ulice Přístaviště se srazila dvě osobní auta a v Teplicích na silnici číslo 13 na křižovatce Masarykovy třídy a okružní ulice bourala také dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po
0: Pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje dál. Elektrokola přivážejí na silnice nové cyklisty, ale bohužel je s tím spojený i zvýšený počet nehod takových elektrocyklistů. Více si řekneme za malou chvíli a čeká nás i seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Tentokrát se vydáme do Šluknovského výběžku, do obce Lobendava, do nejsevernějšího místa naší republiky a kulturní typy budou tentokrát hlavně divadelní a opět přidáme písničky, které nestárnou. Bude tu Michal Tučný, zaspívá nám i Václav Neckář. Teď už je ale připravený duet Lucie Bílé s Josefem Vojtkem Zítřejší ráno.
6: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Michal Tučný, Všichni jsou už v Mexiku, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever, 3 hodiny odpoledne a skoro 12 minut k tomu. Pokud jste si pořídili elektrokolo nebo se na to chystáte, myslete i na svou bezpečnost. Loni totiž cyklisti na elektrokolech havarovali skoro 870krát, což je meziročně o třetinu víc než loni. Vyplývá to z policejní statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisti v létě, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas.

0: Slovenští Eláni v pondělním pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli bude pokračovat třeba skupina ABBA nebo Slza se Celeste Buckinghamem. 15 hodin skoro 21 minut, ale my tady máme pro vás další příběhy severočeských měst a obcí a Alena Škraňková nás tentokrát zavede do Šluknovského výběžku do obce Lobendava.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: O Lobendavě se říká, že je nejsevernější obcí České republiky. Podle některých pramenů patří k nejstarším sídlům ve Šluknovském výběžku a její založení se datuje už do 11. století. Pravděpodobnější ale je, že vznikla na přelomu 12. a 13. století. Do jejího katastru patří také obec Severní. Dominantou obce je určitě barokní kostel Navštívení Panny Marie, postavený v letech 1709 až 12. Po ničivém požáru v roce 1790 zůstaly na místě jenom obvodové zdi. Později byl přestavěn a získal současnou podobu. A co byste nečekali, věž kostela je už více než 35 let domovem doslova obří kolonie netopírů velkých. Údaje, které jsem našla, uvádějí, že je to asi 900 netopírů. Východním směrem od obce se nachází Anenský vrch s křížovou cestou, poutní kaplí svaté Anny z roku 1775 a Getsemánskou zahradou. Jednou za rok se tohle místo stává cílem poutníků z celého okolí, a to vždycky v neděli nejbližší k 26. červenci. Křížovou cestu tvoří 13 výklenkových kaplí, 14. zastavení má podobu kovového okna.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: žár. Za necelou minutu tady máme 15:30, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, stále příjemné pondělí 15. června. A před námi jsou další tipy, které, jak už jsem na začátku hodiny říkal, budou hlavně divadelní. Jímavá, směšná a místy i hluboká komedie o síle přátelství, zájmu o sebe, navzájem, ochoty si pomoci a být si na blízku. Tak to je dobře rozehraná partie divadla Kalich s Barborou Herzánovou a Radkem Holubem v hlavních rolích. Dnes v Městském divadle v Rumburku v 19 hodin. Láska, žárlivost a hlavně smích, tak to je italsko-česká jízda v kulturním centru v Klášterci nad Ohří v 19 hodin. Hořko-sladká komedie Vím, že víš, že vím je výjimečná především hereckým obsazením. Simona Stašová a Michal Dlouhý a dále účinkují Andrea Daňková, Vasil Fridrich a Petr Vančura. Slavná opereta Mamzel Nituš se uvádí už více než 140 let. Příběh o klášterní chovance Denise a Celestínovi, učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi a zároveň operetním autorovi je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů. Kláštera, divadla a kasáren. Operetu uvede dnes Městské divadlo v Chomutově v 19 hodin. Letní štace Ústeckého činoherního studia pokračuje dnes na koupališti v ústecké části Brna. Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala s živou kapelou Pábitelé má začátek naplánovaný na 20. hodinu. O víkendu začalo divadelní léto na Hněvíně a na vás čeká muzikálová podoba romantického příběhu Letní noci, během níž si ženský živel podmaní Srdce mužů i nepřístupný Karlštejn. Vrchlického historická veselohra s písněmi Karla Svobody začíná v 21 hodin na Mosteckém hradě Hněvín, samozřejmě Noc na Karlštejně.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Celý den pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Sever máme písničky, které nestárnou a já doufám, že s námi rádi vzpomínáte. Tohle byl Václav Neckář, Kdo vchází do tvých snů má lásko. 15 hodin skoro 40 minut pokračuje pondělní pohodové odpoledne. Dopoledne si s vámi dnes Zdeněk Lukesle povídal o vysokých cenách pohonných hmot. Museli jste kvůli cenám nějak měnit své dopravní zvyklosti, zvyky? Máte nějaké tipy, jak šetřit palivo v autě? Dovolil se nám i posluchač Milan z Podbořanska.
1: Dobrý den. Vy jste nějak omezil jízdy autem, když jsou
2: drahé? No, jako ani ne. Snažím se zkrátka jezdit na zahradu, na chalupu a Doupovské hory jsou moje jako stěžejní prostředí. Vy jste říkal o té ceně benzínu. Ano. A já si pamatuju, když stál korunu 70. A byly tenkrát normál a speciál.
1: Korunu 70 už nepamatuju.
2: No právě, jako nic, jenom jsem vám chtěl zkrátka kvůli tomu zavolat, že ty cenové relace byly úplně o něčem jiným. Jako
1: dokážete třeba nějak ušetřit? Někdo tady teď říkal, že třeba se snaží jet úsporněji, co vy?
2: No každopádně neberu ve velkých městech nebo na dálnici.
1: Ty teď máte už plnou nebo potřebujete dotankovat?
2: No vždycky se snažím zkrátka plnou, když už někam, tak jedu na plnou. Jako jo, ten benzín je sranda teďkon, opravdu. Lidi jsou z toho nešťastní, to vidím u těch benzínek a tak, jako jo.
1: Doufejme, že se to zlevní, když před létem asi těžko. Dobře, díky za telefona. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Taky nápodobně, ať se daří, nasche.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk bude povídat o tom, jak by mělo vypadat město příjemné seniorům. Z ankety magazínu e-senior vyšel Most jako nejlepší město pro seniory v České republice. Souhlasíte? Jaké město byste zvolili vy? Zavolejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání na naši známou linku 475 212 212 anebo pište na Facebook, po případě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už pokračuje pohodové odpoledne, stále pěkné pondělí.

0: Oto Baláš, Bára Basiková, jejich hit s názvem Jesus za 11 minut. Tady máme 16. hodinu, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Zastupitelé Ústí nad Labem dnes schválili závěrečný účet města za loňský rok. Hospodaření skončilo téměř vyrovnaně při příjmech a výdajích kolem 3,5 miliardy korun. Opozice ale při projednávání kritizovala nízké čerpání investic a vysoké finanční rezervy na účtech města. Podrobnosti má teď pro nás redaktorka Českého rozhlasu Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Loňské hospodaření města skončilo podle primátora Petra Nedvědického z ANO prakticky vyrovnaně. Ústí nad Labem hospodařilo s více než 3,5 miliardami korun a rozdíl mezi příjmy a výdaji byl jen zhruba 96 tisíc korun. Zastupitelé dnes zároveň schválili zapojení téměř 24 milionů korun z pronájmu bytů, parkovišť nebo provozu krematoria do letošního rozpočtu. Peníze mají zamířit například na investice do městského majetku, investiční rezervu nebo projekty městských obvodů. Hospodaření města navíc prověřoval krajský úřad Ústeckého kraje, který při kontrole nezjistil žádné chyby ani nedostatky.
0: Ne všichni zastupitelé ale byli s hospodařením města spokojení. Co opozici vadilo?
1: Tak opozice měla výhrady hlavně k investicím. Zastupitel Radim Bzura z ODS upozorňoval, že město podle něj opakovaně naplánuje více investic, než se pak skutečně podaří zrealizovat. Připomněl také, že na účtech města zůstává přes 1,2 miliardy korun a že loni město vyčerpalo jen zhruba 43% plánovaných investičních výdajů. Vedení města to odmítlo s tím, že velká část peněz už má své využití v připravovaných nebo rozpracovaných projektech, které se dokončují postupně v dalších letech. Pro návrh nakonec hlasovalo 23 zastupitelů, proti jich bylo 11 a jeden se zdržel.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Pavel Bobek dospíval za 6 minut, tady máme 16. hodinu a vy už se určitě těšíte na dnešní humoriádu, ale ještě před ní tady budou samozřejmě zprávy Českého rozhlasu Sever s Jirkou Zemanem, no a já se budu těšit opět po 17. hodině u pořadu Den v kraji a posílám vám třeba ještě Hanu Zagorovou nebo německou zpěvačku Sandru.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. První zákazy odběru vody z potoků v povodí Ohře letos platí na Lounsku. Most řeší opakované průtahy na stavbě nové sportovní haly, otevřít se má v příštím roce. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno, postupně zataženo, občasný déšť a teploty mezi 20 až 24 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
2: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vrátí k roku 2024, tedy předloňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. První letošní zákazy odběru povrchových vod kvůli suchu v oblastech, které spravuje podnik Povodí Ohře, platí na Lounsku. Lidé nemohou z potoků a řek zalévat zahrádky nebo napouštět nádrže. Státní firma o tom dnes informovala na webu. Zákaz platí do odvolání a vodohospodáři mohou jeho dodržování kontrolovat. Jde například o vodní tok Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Stavba nové sportovní haly v Mostě za téměř 160 milionů korun nepokračuje tak rychle, jak si město představovalo. Stavební firma podle vedení města už několikrát vyměnila tým lidí, který na budování haly na starosti má, pokračuje primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
4: Termín je někdy podzim příštího roku, teďko aktualizované, původně bylo někdy polovina nebo jaro. Minulou radu se vlastně prodlužoval ten termín, především teda z důvodu klimatických podmínek, jak bylo nasněženo celý prosinec, leden, kdy se prakticky jakoby nedalo pracovat.
2: Hala pojme 300 diváků a využitelná bude pro sportovní utkání i tréninky. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, která jsou hrazená zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zastupitelstvím dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně se bude od západu zatahovat, později odpoledne nebo večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, dejte v Ústí nad Labem. V přístavní ulici u odbočky do ulice Přístaviště se srazila dvě osobní auta. A na Ústecku na dálnici D8 na 82. kilometru ve směru na Drážďany za exitem Kninice stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
7: Krásné odpoledne.
6: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
5: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší. Ano, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám dojem. Ano, to tropy, no tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Mm-hmm. Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak se to...
0: Prodavač... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou... Určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu, a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že to se možná taky pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to taky pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohle to přicmrdávat, tohle to, a dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černocha.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsionem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. No tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte vybrat.
5: Ne, já nechci vybrat. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra! Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, že jo? Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já se Skotama netančím.
7: Ale se Skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
6: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
5: Ne, garderoběři.
6: Nenapadat.
8: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
7: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
4: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina, tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
5: No tak to už vůbec ne teda.
7: No tak děvče, no.
5: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
4: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední... Na parketě, jo, pro kterou si jde ten pod... Hromě, člověč, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
5: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal, no tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, puste reklamu, nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, no, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, ale já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Humola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloučí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na Harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak, lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych ještě, měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne, bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, poledne a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: A já si myslím, já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem
4: tak
3: si
4: jo,
3: to. Tak
4: děkujeme.
3: Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně, to by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz, kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio. Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak
9: to, vlastně?
3: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka Taneční.
10: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
12: Ano.
11: A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
12: Jo.
11: Čili já jako sedím, jo?
12: Jo. Smím prosit.
11: Cože, co?
12: Smím prosit.
11: Co se?
12: Smím prosit.
11: No kdyby to šlo něžněji, jsem dáma, která se
12: aha, jo? Smím prosit?
11: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
10: No a taková ta konverzace, že jo?
12: Ano.
10: S dámou.
12: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
10: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
12: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
12: No jak pokračujte, já už dál
11: nevím.
12: No ne,
11: no tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Zezření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
12: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dál třeba něco.
12: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
12: Máte nádherný dudy.
10: Teď jste mě teda přimrazil.
12: To jsou pravé skotské?
10: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: se v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A Šance, za B Možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Ty Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v Šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal Šanci. A využili naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99?
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý umělec.
2: To se nezapomene. A samozřejmě já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jak k tělu, jo, a dělal jsem jako, že všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to, no, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně,
0: i
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
2: Takže, no, opravdu, tehdejší. Ani, abych někoho na někoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, jo. Nespomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabít, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu ochrne ruka, on přestane slyšet.

0: se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? No a takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
4: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
4: A tak dobře, tak hlasujte, no.
2: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
3: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
2: My vás.
3: Zdravím Petra a Pavla.
2: Díky.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, Petr a Pavel. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesní jmen Petr a Pavel.
2: Děkujeme.
5: Jsme tu všichni.
2: Samozřejmě, díky.
5: Povídejte.
3: Tak si dáme Petříka.
2: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
2: My vás.
6: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
7: Je, ty máš dobrý vkus.
2: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
7: Díky.
2: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky, že?
4: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
7: Ano, takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
4: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
2: Dobrý den.
8: Dobrý den. Standa Zeměk vás, pánové, oba dva zdraví.
2: Nazdárek, dobrý den.
8: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
2: No, jo, to na vás.
7: No.
2: Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
4: Dobrý
9: a
4: den.
9: Já bych si přála toho Hurvínka.
2: No dobře, píšeme si hlas.
7: Lida má taky vkus.
9: On je hodně šikovný.
2: Tak jo, děkujeme.
7: Děkuju.
2: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
7: No jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
2: Dobré odpoledne.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
4: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
10: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
2: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
4: Děkuji.
2: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
7: No, jsem nevyhrál.
2: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
7: A já to Petrovi přeju.
2: Jo.
7: On je taky docela vtipný. Vytaťuldo.
4: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
2: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
7: Jo.
11: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumějí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nima já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taký vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Kam jsem neměl chodit? Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni se tom domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší. Jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný. Já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastním očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a Fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3krát hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svíni, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
4: A Urvinkem taky.
2: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: trochu medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spable a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju. Krásno,
2: bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych ptala Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Ale hluství si jak je taky dobrý.
1: Že jo, tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, tak. Ale taky je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čem máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No.
8: Tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je
1: to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. U Litvínova by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu. Krajští silničáři plánují na léto opravy silnic a mostů na Litoměřicku, Děčínsku nebo Chomutovsku. Počasí na zítřek zpočátku skoro jasno, postupně zataženo, občasný déšť a teploty mezi 20 až 24 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánské praktiky a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
3: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
2: Ředitelé obou médií řekli, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. U Litvínova by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu s kapacitou 50 tisíc tun ročně. Záměr je zveřejněný na webu Krajského úřadu Ústeckého kraje a vliv plánované spalovny na životní prostředí posoudí odborníci. Veřejnost a instituce se mohou vyjádřit do 8. července. Spalovna by měla stát v sousedství skládky nebezpečných odpadů, kterou provozuje poblíž Litvínova společnost Celio. Opravy na silnicích nižších tříd letos chystá Krajská správa a údržba silnic. Celkově kraj vyčlenil na opravy mostů a komunikací 594 milionů korun. Necelá čtvrtina z této částky je určená na opravy mostů.
4: Mezi největší akce krajských silničářů patří například rekonstrukce mostu v Jiříkově na Děčínsku, oprava povrchu silnice mezi Úštěkem, Habřinou a obcí Dolní Vysoké na Litoměřicku a nový povrch získá také silnice na křižovatce mezi Krištofovými Hamry a Měděncem na Chomutovsku. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Úřadující mistři Evropy ve fotbale Španělé se poprvé představí na světovém šampionátu. V 18 hodin nastoupí v Atlantě proti Kapverdám, které jsou na mistrovství poprvé. Od 21 hodin se utká Belgie s Egyptem, po půlnoci následují duely Saudské Arábie s Uruguayí, Iránu s Novým Zélandem a Francie proti Senegalu.
1: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7, na horách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Postupně se od západu zatáhne, později odpoledne nebo večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 24, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, dejte ve studánce u Varnsdorfu. Na silnici číslo 265 tam hoří osobní auto, na místě jsou hasiči. A na Českolipsku ve sloupu v Čechách na křižovatce ulic Minkovcova a Spojovací se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Máme tu 5. hodinu odpolední, k tomu 4 minuty a právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Sever začíná pravidelný Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací z dnešního dne v pořadu Den v kraji nám teď přináší Jirka Zeman.
2: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové je to kvůli hydrologickému suchu, který nezmírnil ani déšť v posledních dnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho kontrolují, pokračuje redaktorka Jana Vitásková.
3: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut.
2: Na Lovosické křižovatce u Jatek dnes začala stavba nové okružní křižovatky. Řidiči tak podle ředitelství silnic a dálnic budou muset využít objízdné trasy. Ty se budou měnit podle postupu jednotlivých oprav. Víc ví redaktorka Lucie Hejzlová.
4: Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od okružní křižovatky u obchodního domu Kaufland směrem na Libochovice, dál po silnici druhé třídy číslo 247 a na okružní křižovatku u Prosmyk.
2: Silničáři opraví díry a trhliny ve vozovce na průjezdu Bílinou na Teplicku. Dopravu budou řídit se semafory Kyvadlově. Na podkrušnohorské magistrále se mohou po dobu rekonstrukce tvořit kolony. Práce na silnici první třídy číslo 13 začnou v neděli 21. června. Dnes o tom informovala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Rekonstrukce úseku mezi kruhovými objezdy u Lidlu a u Alberta bude stát zhruba 12 milionů korun a potrvá necelý měsíc. Výstavbu malé solární elektrárny za 6 milionů korun zahájila Dolní Poustevna na Děčínsku. 4 miliony pokryje dotace z Ministerstva životního prostředí. Několik solárních panelů a jejich příslušenství umístí na budovu sportovní haly. Stavba nové sportovní haly v Mostě za téměř 160 milionů korun nepokračuje tak rychle, jak by si město představovalo. Stavební firma podle vedení města už několikrát vyměnila tým lidí, kteří mají budování haly na starosti. Hala pojme 300 diváků, využitelná bude pro sportovní utkání i tréninky. Otevřít se má v příštím roce.
1: Souhrn dnešních informací od nás ze severu Čech měl pro nás v pořadu Den v kraji Jirka Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17:13, posloucháte Český rozhlas Sever, rozjel se dnešní den v kraji. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje letos utratí 594 milionů korun za opravy mostů a silnic. Opravy plánuje také ředitelství silnic a dálnic. Nejbližší akce čeká řidiče v Bílině na Teplicku. Více informací o tom, co se chystá v našem kraji, přinesl ráno do ranního vysílání Petra Berana reportér Jan Beneš.
1: Kromě pokračování rekonstrukcí dvou velkých mostů přes Labe v Ústí nad Labem a v Roudnici patří letos k největším stavebním akcím kraje rekonstrukce mostu Vrtyni nad Bílinou na Teplicku nebo práce na průtahu Chabařovicemi na Ústecku. Řidiči musí počítat také s opravou mostu přes Blšanku v Trnovanech na Žatecku. A opravy se plánují i na silnici druhé třídy číslo 224 mezi Kadaní, Podbořany a Petrohradem k hranici Ústeckého kraje. Mezi největší akce krajských silničářů patří oprava mostu v Jiříkově na Děčínsku, rekonstrukce povrchu silnice mezi Úštěkem, Habřinou a Dolní Vysokém na Litoměřicku.
2: No, vypadá to, že se opravuje opravdu na hodně místech. Dotknou se opravy silnic i třeba meziměstských linek autobusů?
1: Trasy linek se mění na mnoha místech, často to třeba ani nemusí být velká a drahá oprava nebo investice, ale může způsobit zásadní objížďku. Mezi důvody těch významných objížděk veřejné dopravy patří například úplná uzavírka silničního mostu mezi Bečovem a Volevčicemi na Mostecku, která je plánovaná do konce října. Uzavírka mostu v Petrohradu na Lounsku začíná dnes a potrvá do poloviny listopadu. Také částečná uzavírka mostu na silnici číslo 13 v České Kamenici na Děčínsku, trvající do poloviny prosince. A mluvili jsme i o uzavřených mostech v Roudnici a Ústí, a i ty mají vliv na veřejnou dopravu.
2: Kdo to zná a jezdí přes Bílinu, ví, že v dopravních špičkách je to opravdu velmi obtížný průjezd. Tam se to teď ještě zhorší, protože ředitelství silnic a dálnic plánuje opravu povrchu na tom průtahu městem. Můžeš k tomu něco dodat?
1: Řidiči se tam budou muset obrnit trpělivostí od 20. června do 31. července. Práce jsou naplánované od kruhového objezdu u Lidlu po kruhový objezd u prodejny Albert. Silničáři je rozdělí do několika etap, které přinesou dočasná dopravní omezení a změny v organizaci dopravy. Pro transitní dopravu budou ale vyznačené objízdné trasy. Ředitelství silnic k tomu dodává, že práce by měly skončit do 10. července. Oficiální termín do konce měsíce je avizovaný kvůli případným vlivům počasí.
0: Zjistil náš reportér Jan Beneš.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková, ale také Jan Nedvěd v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever a my se teď jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonní lince teď už je připravený meteorolog Pavel Juza. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme se podívat na současné počasí, jak to v tuhle chvíli vypadá a jak se to bude dál ve večer a v noci vyvíjet.
2: Tak teď v současné době na většině území Ústeckého kraje máme oblačno, na jihu až polojasno a teploty dosahují většinou 15 až 20 stupňů, na horách je kolem 12 stupňů a zvané většinou slabý až mírný vítr.
0: No a co se bude dít dál?
2: Tak dál se bude dít to, že během noci by měla postupně oblačnost ubývat. Možná by se mohlo přechodně až vyjasnit. A k ránu od západu bude oblačnosti zase přibývat. A během té noci při té zmenšené oblačnosti a trochu slabším větru očekáváme pokles minimálních teplot až na nějakých takových zhruba 11 až 8 stupňů. Ojediněle zejména v údolích by mohlo být i chladněji. A zítra přes den očekáváme dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne už většinou zataženo a místy se budou vyskytovat přehánky nebo déšť. Ojediněle se nedá vyloučit ani bouřka. A maximální teploty 21 až 24 stupně, ve Šluknovském výběžku o něco chladněji 20 až 22 stupňů.
0: Takže ráno ještě přioblékno. Já moc děkuji za předpověď počasí. Někdy příště naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: 17 hodin 31 minut s vámi je stále Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní den v kraji. V bývalém areálu Pragovky v Lounech vznikne nová městská čtvrť. Developerská společnost Nira areál koupila v roce 2024 za 115 milionů korun a své plány včera představila veřejnosti během dne otevřených dveří. V lokalitě mají vzniknout byty, služby i další občanská vybavenost. První obytné domy by podle developera mohly stát do 3 let. Podrobnosti má teď pro nás Kateřina Kučerová.
1: Podle developera půjde o dlouhodobou proměnu celého areálu. Hotovo nebude dříve než za 10 až 15 let a projekt rozdělí do několika etap. Financovat ho chce kombinací vlastních zdrojů, bankovních úvěrů i soukromého kapitálu. Některé budovy by přitom mohly zůstat zachované a získat nové využití. Jaké plány má developer s bývalou Pragovkou, popisuje partner společnosti Nira Marek Kedzior.
2: Vlastně tenhle ten areál, který má nějaký 14 hektarů, se promění postupně na, věřím, druhé centrum města. Mělo by tady vzniknout k tisícovce bytů, komerční zóna, komunitní centrum a další občanská vybavenost.
1: Lidé už teď mohou budoucí podobu areálu ovlivnit prostřednictvím dotazníků na webu projektu. Na podzim chce developer připomínky obyvatel řešit také na veřejných setkáních.
3: Co bude tahle plánovaná výstavba znamenat pro samotné město?
1: Radnice byla s developerem v kontaktu ještě před samotným odkupem areálu. Podle zástupců společnosti představili svůj záměr městu ještě před zahájením příprav a na návrhu nové čtvrti spolupracují také s městským architektem. Starosta Loun Milan Richtařík z Hnutí ANO považuje proměnu bývalého areálu za příležitost pro další rozvoj města.
4: Nahlížím na to tak, že tady vlastně ta stará fabrika, ten průmyslový areál, už asi nenašel jiného investora a to, že tady budou nový byty a zejména pro mladé rodiny s dětma, tak pro mě jako pro starostu je to jako zpráva příjemná. Já věřím jenom, že se ten projekt tak, jak nám je prezentován, že se dotáhne do té finální podoby a že to opravdu tak bude.
1: V nové čtvrti by se přitom neměly objevit jen byty v osobním vlastnictví. Developer počítá také s nájemním a družstevním bydlením.
0: Říká Kateřina Kučerová.
5: Den v kraji.

0: Skupina Katapult, jejich blues, slavné blues, no a na Českém rozhlase Sever pokračuje dnešní Den v kraji. Teď už je připravený náš severočeský stopař.
1: Regionální stopař.
0: V knihovně Ústeckého kraje v Ústí nad Labem si děti právě v těchto chvílích vyrábějí různé šperky a ozdoby. Pracovnice dětského oddělení pro ně přichystaly kreativní odpolední tvoření. Nazvali ho Ozdob se letně. Domů si děti odnesou prstýnky, náramky, přívěšky a před prázdninami také tip, jak trávit volný čas.
2: Uno, myslíš?
3: Jo.
2: A co dá?
4: Kreativní odpoledne pro děti v knihovně Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Čím se budou moct ozdobit?
5: Tak děti si u nás budou moct vyrobit knoflíkové prstýnky, budeme vyrábět papírové korálky, což jsou proužky papíru, které se namotají a potom budeme navlíkat, takže si budou moct vyrobit z toho náramek. Budeme vyrábět i papírové náramky, což jsou takové skládané z proužku papíru. Budou si moct děti navlíknout klíčenky, aby si mohly ozdobit batohy nebo klíče. A samozřejmě budeme taky mít pro ty nejmenší obyčejné navlíkání korálků, aby si mohl každý najít to, co ho bude bavit a zajímat.
4: Popisuje kreativní činnost knihovnice Nikola Virtová.
6: My máme akci vždycky jednou za čtvrt roku k nějakému ročnímu období, kdy se děti můžou vyrábět nějaké ozdobičky jak sobě do bytu nebo nám pomoct ozdobit dětské oddělení. A takhle v létě před prázdninami jsme připravili akci, kdy můžou děti ozdobit sami sebe.
4: Říká Veronika Balcorová, mluvčí knihovny Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
7: Tyto akce se pořádají hlavně, aby u dětí rozvíjeli jemnou motoriku, nějakou představivost, mohou si potom výrobek odnést i domů, z čehož jsou strašně nadšený, a tím, že to potom vyprávějí doma, že byli v knihovně a říkají to kamarádům, tak to potom zvyšuje i naši návštěvnost.
4: Vysvětluje knihovnice Daniela Novobilská. Pozornost dětí je hodně roztříštěná a knihovna může působit na to pozastavení, uklidnění.
7: Přesně tak, je to, aby ty děti se usadily, mají tu možnost popřemýšlet si nad tím výrobkem a není to jenom o tom, ale i ty knihy, ono to zpomaluje to myšlení, soustředí se na jednu konkrétní věc a to je za nás to gro.
4: Knihovna není jenom dům s regály s knihami, kde si můžou děti vypůjčit knihu.
6: Je to tak. My vlastně děláme pravidelně kreativní dílny, to děláme jak pro dospělé, tak pro děti. Děláme například knihvazecké kurzy pro dospělé, potom pořádáme vlastně i třeba výlety s kolegyní Lenkou Slámovou, kdy vyloženě vycházíme do terénu a poznáváme například zaniklé obce, ty knížky a tu knihovnu rozhodně rozžíváme i mimo ty regály.
4: Doplnila Veronika Balcarová výčet aktivit knihovny pro duševní pohodu čtenářů. S Ústí nad Labem Robin Réry, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Michal David dospíval, brzy nás čeká Lucie, za necelých 11 minut je tady 18. hodina a na Českém rozhlase Sever pokračuje dnešní Den v kraji. Začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadů lékařů až 40% Čechů. Mnozí z nich své problémy tají před praktikem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo i úplně odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-letá Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího kříže. Obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
3: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupily stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se nám 18. hodina, je tady konec pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Nás čeká ještě zpěvačka Bonnie Tyler. A pak už přijdou na řadu zprávy s Jiřím Zemanem a oblíbené písničky Na přání a Míra Tartárek. Já se loučím a přeji krásný zbytek dnešního dne.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Dolní Poustevna na Děčínsku postaví solární elektrárnu, energií bude zásobovat městské budovy a hasičskou zbrojnici. Některé základní a mateřské školy v Ústí nad Labem se sloučí, schválili to zastupitelé. Vláda schválila návrh zákona, který od příštího roku ruší rozhlasové a televizní poplatky. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno, postupně zataženo, občasný déšť a teploty mezi 20 až 24 20 stupni. Jirka Zeman vám přeje příjemný podvečer. Výstavbu malé solární elektrárny za 6 milionů korun zahájila Dolní Poustevna na Děčínsku. 4 miliony pokryje dotace z Ministerstva životního prostředí. Několik solárních panelů a jejich příslušenství umístí na budovu sportovní haly. Jaký bude elektrárna mít výkon, upřesnil nezávislý starosta Robert Holec.
2: Bude mít výrobu do 100 kW, což je už jako relativně veliká elektrárna na velikost naší obce. Máme propočítáno, že bychom si měli vyrobit téměř polovinu veškeré spotřeby v našich městských budovách. Budeme si ji sdílet do hasičské zbrojnice.
0: Ústečtí zastupitelé dnes schválili sloučení několika školských zařízení. Základní škola a školní náměstí se sloučí s mateřskou školou Škroupová, protože ředitelka školky rezignovala. Škola v Předlicích se už dřív sloučila s mateřskou školou v Marxově ulici. Zařízení dál vede Martin Košnar. V čele základní školy Vinařská skončí dlouholetý ředitel Květoslav Kolařík. Od 1. ledna ho nahradí ředitel školky 5. května Daniel Příhoda. Obě zařízení se sloučí ještě se školkou Vinařská, jejíž ředitelka jde do důchodu. Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měli příští rok dostat ze státního rozpočtu dohromady o 1 400 000 000 korun míň než letos. Ministr kultury Otto Klempýr z Motoristů si od změn slibuje vyšší tlak na efektivitu obou médií. To ale kritizuje vedení obou médií i sněmovní opozice. Třeba podle zástupců ODS, Hnutí STAN, KDU, ČSL nebo Pirátů jde o přímý zásah do nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku hledají zaběhlé stádo ovcí. Jde o 17 malých zvířat černého zbarvení. Informoval o tom starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj na Facebooku. Ovce by se měly pohybovat mezi Hejnicemi, Lázněmi Libverda a Peklem. Pokud je někdo spatří, měl by zavolat majitelce, jejíž kontakt naleze pod starostovým příspěvkem, případně starostovi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7, na horách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Postupně se od západu zatáhne, později odpoledne nebo večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 24, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Ústecku na dálnici D8 na 82. kilometru ve směru na Drážďany za exitem Knínice stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto. A na Českolipsku ve sloupu v Čechách na křižovatce ulic Mikovcova a Spojovací se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik dalších z písniček, které opravdu nestárnou. To byla Věra Špinarová a Hej, lásko, nečekej. Posloucháte Český rozhlas Sever a také už pondělní večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás také zdraví Miroslav Tartárek, dobrý večer. A pokud chcete poslat písničku někomu blízkému, známému, tak vám hned připomenu, jak se s námi můžete spojit, jak si o písničku můžete zavolat a nebo napsat. Tak zavolat si můžete na telefon, ten má číslo 475 212 212, a napsat můžete hned dvěma způsoby. Buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte mezera a potom text vašeho vzkazu, a napsat si také můžete na e-mail. A adresa sem k nám do studia, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a teď už tady mám ten první vzkaz a první e-mail. A je velmi krátký. Pro dceru Evičku k dnešním narozeninám něco od Evy Farné. Děkuju, Mardě. Tak vybírám jeden z velkých hitů Evy Farné, písničku Měl jsi mě vůbec rád.

0: Byli tady Eva Farná, Měli jsme vůbec rád, se jmenovala písnička na přání a já už tady mám nachystaný ten první telefonát po 18. hodině a ve vysílání vítám Pepu ze Štětí. Pepo, zdravím, vítám, dobrý večer.
1: Ahoj Míro, já tě taky zdravím, já zdravím všechny posluchače toho nejlepšího rádia Féteru.
0: Děkujeme.
1: Na písničce jsme se domluvili,
0: ano.
1: No, takže já jenom upřesním, bude pro vás rádia,
0: děkujeme,
1: pro všechny posluchače, ale v první řadě pro paní Andělku, pak pro dvě Haničky do Kralu nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho Domšeného Lázní, no a pro Pepu ze Štětí dvě.
0: Dobře,
1: tak,
0: a taky
1: a
0: pro Pepu
1: jedničku. Je to vzpomínková, hodně
0: ano,
1: stará.
0: Ano, já prozradím Viktor Sodoma a Kakadu, dokonce žárlivý Kakadu. Tak
1: žárlivý,
0: pojďme
1: ano.
0: Si zavzpomínat,
1: jo,
0: hezký celý týden.
1: Ahoj
0: a naslyšenou.

0: Vzpomínka, já myslím, že písnička i pro dobrou náladu. Tak to byl Viktor Sodoma, Žárlivý kakadu. Další telefonát nás zavede do Nuslí, tedy do Prahy Nuslí. Ve vysílání vítám a také paní Jarmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: Tak dneska jsme Karla Gotta ještě nehráli, takže teď máte šanci si vybrat nějakou pěknou písničku.
1: Konečně, konečně mi to někdo neukradl
0: před nosem. Sebral jsem, nekrademe. Tak, písnička nachystaná, jakou jste teda vybrala od pana Gotta?
1: Tak, samozřejmě, bude zpívat Karel Gotta. Moje oblíbená písnička je Noční král.
0: Ano, to je moc hezká. A koho dalšího byste chtěla potěšit?
1: Potěším Květu s Romanem a Jirkou z Vysoký, Marušku z Chomutova a jinak pro všechny posluchače rozhlasu Sever, kteří poslouchají toto rádio, pro všechny, který nikdo nenechává zahrát a samozřejmě pro všechny, s kterými si nechávám hrát.
0: A také od nás
1: a
0: pro vás.
1: A písnička je pro vás.
0: Děkuju moc, tak ať máte krásný celý týden. Za chviličku už Karel Gott a Noční král. A zase někdy, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Musa

0: Karel Gotta, Noční král, jsou tady písničky na přání večerní, no a také tady mám na telefonu někoho dalšího. Konkrétně ve vysílání vítám paní Božinu z Jirkova. Haló, haló, slyšíme se, dobrý večer.
1: Slyšíme se, dobrý večer, dobře. Zdravím vás, Mírku, a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A dneska chci oplatit písničku Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic, Božence do Žadce a Marušce do Chomutova a všem posluchačům vám a přeju krásný týden a děkuju za zahrání a vy řeknete písničku.
0: Krásný týden i vám a teď nás čekají dokonce krásné chvíle, což je název ano. písničky od Evy a Vaška, jak jsme vybrali. Tak i pro vás, ať se vám hezky poslouchá. Ano. A naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Tolik tedy Eva, vaše krásné chvíle, jsou tady písničky na přání, budou tady zhruba ještě půl hodinu, tak pojďme se věnovat dalšímu telefonátu. Ten je z Ústí nad Labem, ve vysílání vítám posluchačku Dominiku. Zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všichni posluchače a vaše rodiče, zdravím. A chtěla bych nechat zahrát písničku, holky, Letní ráno, bylo by to pro vás.
0: Děkuju.
1: Pro paní Marcelku z Neštěmi,
0: zdravím,
1: pro paní Květu z Vysoký, pro paní Martu do Barandova a pro paní Jarmilku z Nusy.

Tolik další písnička Davčání, to byla skupina Holky a písnička Letní ráno. Za námi pár telefonátů a já tady mám také vaše písemné vzkazy. Pojďme se teď tedy věnovat také jednomu z e-mailů. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od Hanky Zagrové, Mimořádná linka Praha-Tokio. A písnička bude pro kamarádku Majdu z Jitravy. Milá Magdi, vše nej k narozeninám, hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky, spoustu pohody a skvělých přátel, přeje Šárka z Liberce. Já se přidávám a teď už je tady ta písnička.

0: Písnička, která nestárne, skupina Elán a Zalubil se chlapec a hudební výlet do roku 1985. Každopádně ta další písnička, ta už bude na přání, ta je až z roku 1956 a vybral si ji pan František z Lomu u Mostu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům.
0: Tak trochu víceletitá písnička záhy, jak jsem říkal, z roku 56.
1: Ano.
0: A koho potěšíme, komu zahrajeme, povídejte.
1: Písnička bude do věcní paní Jitce, Toníkovi do Lomu a do Německa panu Herbertovi a jeho paní.
0: Dobře, také
1: písnička vám. Je pro vás.
0: Děkuju.
1: Písnička je pro vás a děkuji.
0: A také pro vaší paní, že na ní nemůžu zapomenout.
1: Ano,
0: tak písnička, tady je Luis Prima, Buona Sera a mějte si krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji. Ano. Naslyšenou.

0: Byli tedy rok 1956, Luis Prima a Buona Sera, Signorina. No ale u toho vzpomínání zůstaneme, ale vrátíme se k nám domů a také tady mám teď na telefonu dalšího pana Františka, ale tentokrát je to pan František z Kralup nad Vltavou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji vám i všem posluchačům Radia Sever.
0: Děkuju, děkujeme. Tak vy jste vybrali jednu aktuální teda dle názvu, tak cože hezkého zahrajeme a komu?
1: Pavlínka Filipovská, bude to pro všechny známí, všechny posluchače a přeji všem hezký zbytek dne a vzpomínku na hezkou neděli. Díky, mějte se.
0: Ano, písnička se jmenuje Včera neděle byla. Hezký večer.
1: Ano, díky.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Pravda pravdoucí včera neděle byla, a to byl i název písničky od Pavlíny Filipovské. Pojďme se vrátit k nějakému písemnému zkazu a mám tady teď nachystanou SMSku. Dobrý den, prosila bych píseň Mississippi od Petry Černocké a bylo by to pro potěšení Marušce do Chomutova, Bilence do Českého ráje a Marcelce do Neštěmic. Děkuji, Iveta Česká Lípa.

Petra Černocká a písnička Mississippi. No a já tady mám pro dnešní večerní písničky na přání nachystaný ještě alespoň jeden e-mail. Prosím, zahrajte písničku Pátá pro úžasného klučinu Davídka, který vám dost často volá a posílá písničku všem. Tak prosím, pro radost pro něj. Tolik text a tady je písnička a s ní Helena Vondráčková.

0: Kolik Helena Vondráčková, která zpívala právě teď, odbyla pátá. Nikoliv, pomalu se blíží 19 hodin, takže nás za malou chvíli čekají další aktuální zprávy a po nich další večerní program. Přeji vám i dál krásný večer a zítra se u písniček na přání na Českém rozhlasu Sever budu těšit opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy Veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Město Ústí nad Labem peníze největšímu divadelnímu festivalu v kraji i přes doporučení nepřidá. Na Lounsku začal platit zákaz odběru vody z některých potoků. Počasí na zítřek. Zpočátku skoro jasno, postupně zataženo, občasný déšť a teploty mezi 20 až 24 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka naplánovaná na pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury Oty Lempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by tak měly jejich příjmy klesnout dohromady o zhruba 1 miliardu a 400 milionů korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Ústí nad Labem nepřidá peníze největší divadelní přehlídce v Ústeckém kraji, festivalu Kult. Pořadatelé požádali o souhrnnou dotaci 2,25 milionu na roky 2027 až 2029. Kulturní komise doporučila dotaci navýšit na požadovanou částku. Náměstek primátora Tomáš Vlach z hnutí ANO dnes na základě rozhodnutí radních nechal hlasovat o částce 1 milion a přibližně 680 tisíc korun, kterou zastupitelé schválili. Město přitom podle opozice peníze na navýšení dotace má. Radní podle Vlacha se shodli na tom, že by pořadatelé mohli získat další peníze v jiném dotačním titulu. Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové je to kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních dnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho kontrolují.
3: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Za podání návykové nebo omamné látky jinému člověku bez jeho vědomí, třeba dopití, by nově mohlo hrozit vězení. V zavedení nového trestného činu by mohla koalice najít podporu i u opozičních poslanců. Novelu trestního zákoníku dnes vláda poslala do Poslanecké sněmovny.
1: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7, na horách na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Postupně se od západu zatáhne, později odpoledne nebo večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 24, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Lounsku je uzavřená silnice číslo 221 z Podbořan směrem na Blšany, havaroval tam kamion. A na dálnici D8 na 25. kilometru ve směru na Prahu na úrovni Straškova vodochod stojí v zúžení porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: A dáme si jitrnici.
2: Se špejlem.
1: Se špejlem? Já myslel se špílem. Tak jak je to s tou špejlí v jitrnici?
2: No, je to docela zajímavé, že až v roce 1930 se v našem jednom jazykovědném časopise řešilo, jak bychom správně měli říkat tomu tenkému klacíčku, kterým se zavírá jitrnice nebo salám.
1: Kterému dnes říkáme ta špejle.
2: Přesně. Tehdy totiž uváděli různé varianty a vyzývali čtenáře a odborníky, aby se k tomu vyjádřili. A ta špejle tam vůbec tehdy nebyla.
1: A co tam bylo?
2: Byl tam ten špejl.
1: To bylo v Haškově povídce, myslím. O muži, který dovede udělat špejly k jitrnicím.
2: Tak a ty špejly jsou tam s tvrdým i, protože je to ten špejl bez špejlu. Přesně. No a taky se tam uváděl moravský špilek, nebo slovenská špajdla, nebo papček. No ale ta špejle, ta tam skutečně nebyla. A tak jsem prošla slovníky a v příručním slovníku jazyka českého, ten je zhruba z poloviny 20. století, je na prvním místě pořád ten špejl, ale už je tam na druhém místě jako možnost i ta špejle.
1: A kdy začala převažovat ta špejle?
2: Ta začala zhruba v poslední třetině 20. století, aspoň podle slovníku. A dnes, když si vezmeme slovník cizích slov, který už tu máme taky nějakých 25 let k dispozici, no tak tam už je jenom ten ženský rod. A špejl nám zmizel.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
2: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
3: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
4: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
2: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
5: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
0: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Northern Couloir. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbein Couloir, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být Liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal dnes na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopni sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme s nějakej, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh mu je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce a takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? To nejde tak, že byste se měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška. Jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví, jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně si věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaril do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
1: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem si řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
0: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
1: manželka. A tak teď už jsou starý a
0: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
1: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně, jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
0: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí nebáli.
1: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
0: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, že se o ně opravdu bojí.
1: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo. A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
0: Úplně poslední otázka na vás je, ne otázka, spíš jestli máte něco,

0: nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům? Protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás. Můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
1: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají, a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mít 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
1: Díky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
2: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
3: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
0: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
4: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
0: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country oslavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu. Tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z paběrky Marko Čermáka, pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Granola Pry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona Stonewall Jackson mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers.

0: Tragický příběh diskjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří

Klasika Tomatýho Laja smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashville. K elitě katalogu Stonewalla Jacksona patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nashville nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

0: jak Nashville.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohli vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: Soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve druhé lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, kránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem. Kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe shromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích, a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stal a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natahnouti.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegerlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad 2 léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí. Prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně. Jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice a můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout a nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako

tůze málo viděj. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmení jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá werkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadál. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co

To by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle, otec řekl. Dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci. Já vám dám peníze, pošlete je po počtě domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce, každému se líbili. Otec jí psal, za čím může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márné. V ten deň chcem povedať, žila som

mě dalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečně účtuj a zaplať daně v ten deň.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta márovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích a prostě nebude závislej na tom, co kde těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paragvajci neutečou. Mají příliš velký strach před Indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
2: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
1: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utáboření nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
2: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
1: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
2: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
1: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
2: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
1: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka, no s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a Miluji tě, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale nejen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích. Téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Zpívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon, teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, a nebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp, a ta druhá řekne, že je větší píp, a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, to je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky. Docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozptylovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmo lokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to a on plaval a čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, byl se koupat, aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka?
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit, ale normálně to říct a ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
0: je toho dost moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
0: No, Janě, co si teda mám k vám napsat? Ne.
1: No, samozřejmě, že ne.
0: No, tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník. A děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nupagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi, teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání této elektroniky, tak jednoznačně to do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky,
2: že jo? To procvičovalo mozek. Ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá. Zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát aha, nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, u známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme tady to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly
2: jo,
0: nožičky
2: ale
0: a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. jste tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Faktory. Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové jasné.
1: Mobily do školy, abych říkala, že určitě rozhodně ne, mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé, a to se velice těžko odhaduje, a pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se, není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, který může točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale je to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: oni to
0: si?
1: Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální děti, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, to je to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo úrazy nahoněnou.
1: To bylo hlavně, úrazy srdce byly nejhorší.
0: Když jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát z hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejlíp, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už tak to dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohle to?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené úbory, jako ty stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnu a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžete mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nakonec řízením, způsob, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 pročko a mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju.

0: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
1: Zdravím vás do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne?
0: No,
1: mobil do školy.
0: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotnictvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A před pár rokmi vznikly nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobně. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čiast hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec kvôli tomu je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Hmm. A bolo by dobré, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
1: Jestli nám jako deti blbnou třeba, jo?
0: A teraz si zoberte aj tu gramatiku a ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
1: trošku. No jen to řekněte, klidně to řekněte. Přesně tam.
0: Nepočula jsem dobře, co jste
1: se pýtala? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
0: Ano, tak jde do háje. Takže jako mám děti už teda dospělé a dostali mobil, ale ne hned, keď mobil vyšel. Jako potřeboval ho třeba syn, aby si často věděl dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu, takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
1: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
0: Syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréninky, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
1: Taky by mě zajímalo,
0: základka,
1: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
0: Já ještě jen malou připomínku.
1: Ano.
0: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, co stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štaty. Statistiky, čísla si nepamätám a práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už poloročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
1: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
0: Ano. Majte sa pekne.
1: A i vy?
0: Prajem peknú noc.
1: Dobrú noc. A ať sa daří. Dobrú noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napřímo? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte. Do jedné hodiny máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte, jak to vypadá u vás? Školství ve Vysokém Mýtě.
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rád rozvádět, ale samozřejmě jsem... Pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale ve škole bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole, kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pav z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: To hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, kteří, já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti, teď vzpomínají na to, jestli hrozně krásný, jaký, že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosit se ne, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě je tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Takže já tam jezdím často, když mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobilech, že?
0: No, Bohuslavo, berete to postaru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat no, po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budeme povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, když třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a napsal, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, Štěpi, to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník, řekl, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No, Bohuslavo, píšu si po 2, 4, po 5, ne? Po 5, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, večer. Posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víte, ať víme.
2: No, tady je, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy plus, minus a tak dále prostě nic nevyřeší.
0: Hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi. Jako. Ano.
0: No,
2: ta buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako když přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: Mobilní telefon patří do školy anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval. Kdo by mi volal během vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno, jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situaci, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto. Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování kyberšikanou, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka, rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil, nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali, téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do 1 hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky a nebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na to půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej, jenomže zakázat mu to zase pod... To je zase, víte jak, no, řekně mám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam, já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže takže si to vydupe.
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla, odsamcať, podsamcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebývalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Naschle.

0: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
1: Takovou drobnost.
0: Povídejte.
1: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak nám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
0: No, to máte pravdu.
1: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
0: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinou skřínku. To mě vůbec nedošlo, úplně jsem na to s láskou zapomněl.
1: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
0: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
1: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
0: čumíme.
1: A čumíme na obrazovku.
0: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
2: Dobrý večer, Jindra Brno.
0: Zdravím vás, do Brna.
2: Já se musím tomu smát.
0: Jak to?
2: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
0: No, ale tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
2: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, co kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
0: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky, děti těch druhých.
2: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
0: Něco za něco?
2: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak se sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali brusky, jak jsme se s klukama pošpásovali.
0: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
2: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
0: Jindra to dělala drahoty.
2: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
0: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
2: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
0: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě.

že oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice. A tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální. A vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne. A nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon? A případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon? A vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované? Nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás.

0: na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítě se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích a na různých aplikacích vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mladý taky, tež mám 60. Ale měl jsem střelecký klub po svazármém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímujete ty dětská, ale ty učitelky ne. A ty dětská si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám teda, nebyl asi proto, ale já bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně. Mm-hmm.
0: Dobrá, tak dobrá, dobrá, mě teda, jako musím říct, zaujímuli učitelky, to zase, já bych jim to neupíral, naše matikářka mě bavila, vždycky má co mne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To tak. Já jsem měl změty se, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama domluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že ve vyučování mobily budou vyplahy. Samozřejmě, jak ty dětskou přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, ne, že odevzdávat telefony bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, mají něco dětské v hlavě. Ale můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, ve tři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže to je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc, všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára, tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho a i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, mě už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, vlastně to mě někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zlý pán, že jo?
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším ano? Velmi špatně. No teď je to krásné.
1: No,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý pohled, i mobil.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Pôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobů.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: Tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 35 rokov.
0: Takhle, tak to jo, tak to jo, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám, s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čumíte na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, a. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Počuji Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikající.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to, kdo je tam.
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás. Jo, jo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedá představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od můžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama, s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuju, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc,
0: takže píšu si ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachraletější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Halo, halo, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo to je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to dovolu velice rychle.
0: Jenom mi řekněte vaše jméno, abych věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozvaný dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozoroval, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. Ale zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v 7. třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný, i pro vás starý lidi, víte. Ale pozorovala jsem po vánočních dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a holk s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty malé děti jsou velice zručné, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký a toho hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vzdrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, ťukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já se jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy, úderem páté raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla Sena Rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak povšechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepřeletl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózní a rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily, to je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl, měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Milly přijde každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu, ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundávali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena a otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce.

řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned se zmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovaly přítomné pány a hlavně to,

jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes, slečno, vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi 2 týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika. Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením oznámil slavnostním hlasem slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot v hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž
zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fricově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně civícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den? Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří Dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila, hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik: najděte Geibla, přiveďte Geibla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Geibel nebyl k nalezení. Nakonec si kdosi všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Geibel zbledl, vstal a následoval je.
protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Geibel už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousek.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.